0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si.
2: Tisku levně CZ.
3: Náplně hned.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete si. Tisnu levně
2: CZ. Náplně hned.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes končí zbraňová amnestie. Lidé měli posledních 6 měsíců možnost beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Amnestie souvisí s novým zbraňovým zákonem. Ten přináší například změny v kategorizaci zbraní nebo digitalizaci zbrojních oprávnění. Kolik lidí této možnosti využilo, oznámí policie zřejmě příští týden. Ebola se v Kongu dál šíří, počet potvrzených případů nákazy vzrostl už na více než 1300. Nemoci podle úřadů potom podlehlo bezmála 400 lidí. Většina nakažených pochází ze 3 provincií na východě země. Úřady i zdravotníci se snaží zabránit dalšímu šíření epidemie. Fotbalové mistrovství světa přišlo o velkého favorita. Němci překvapivě vypadli už v úvodním vyřazovacím kole, když podlehli Paraguay po penaltách. Zápas po 90 minutách i prodloužení skončil nerozhodně 1-1. Paraguay si tak zahraje osmifinále a může navázat na svůj nejlepší výsledek z roku 2010. Německo naopak po návratu do play-off končí hned při prvním pokusu. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Od zítřka musíme ve Zlíně počítat s kolonami u Terna. Silničáři začnou opravovat zhruba 800-metrový úsek hlavní silnice. Projíždět budeme jenom jedním pruhem v každém směru. K Ternu půjde odbočit jenom ze směru od Zlína a vyjet naopak jenom na Otrokovice. Navíc nebudou fungovat světla na tamním železničním přejezdu. Omezení nás čeká až do konce července. Tropické teploty musíme na východě Moravy snášet i dnes. Odpolední maxima se zastaví mezi 32 a 35 stupni. Večer by se mohly objevit přehánky nebo bouřky, budou ale velmi výjimečné. Víc jich má být ve středu.
4: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz.

0: Vrátanie šampiónu s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampiónu. Dnes končí zbraňová amnestie a my taky složíme zbraně na nějakou dobu. S vámi Michal, Jasmin a David. Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: My si na pár týdnů dáme pauzičku, zůstanou tady ti nejlepší a to je David. Ty nemáš žádný volno, že ne?
3: Je to tak, já začínám volno až příští týden, takže něco málo si odpočnu, ale ne tolik, co vy.
1: Davide, ty jsi neskutečný. No tak si to spolu pojďme užít. 30. června, 6 hodin, 3 minuty a Danza Kuduro.

0: 6 minut Hit Radio.
1: Hezké úterý.
2: Čas letí jako blázen. Dneska je ten den, kdy už jsme opravdu za polovinou roku letošního. Tak mě napadlo se vás zeptat, co tak jako považujete za svůj největší úspěch za ten uplynulej půl rok v tom novém roce.
3: Máš, že jsem to tady s váma zvládnul, no, zatím. To je asi takovej...
1: Napadá mě vlastně něco dost podobného. Asi největší úspěch prvního pololetí, začátek snídaně, 2.2.2026. Tenhle datum si zapíšu navždy. No a hlavně, že jsme pořád tady, no, jak říká David.
2: Já to mám úplně stejně, jako vlastně si myslím, že nám se přetočilo život úplně jiným směrem, tím, že najednou máme prostě jiný
3: hlavně, že
2: čas
3: musíte vstávat, že jo?
1: No, já si nemokecám, to prostě řekni, musíme vstávat jako takhle. Už jsem si nějak zvyk, ale jsou rána, když si říkám, co jsme si to udělali.
2: Ale co vy, čeká nás minuta šampionů. Budeme mít 60 sekund na to, aby jsme přečetli všechny zprávy od vás, tak budeme po vás tít tři věci.
1: Jak se jmenujete? Odkud jste? A pochopil jsem správně asi, Jasmin. Jaký největší úspěch považujete za ten váš úspěch prvního pololetí? Napište nám to na 777 937 777, jsme na to moc vědaví.

0: další půlka roku před náma, jsme přesně v polovině. No a nás zajímalo, co berete jako ten největší váš úspěch za první polovinu roku. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: Lenka Bílý potok, povýšení po 19 letech v práci, gratulujem.
0: Martin Brno uběhl svůj první půlmaraton.
1: Michal Olomouc, koupil si vlastní byt.
0: Jakub Praha, jako úspěch bere, že se mu podařilo se ženou zabřeznout.
1: Monika Frýdek Místek, po letech začala pravidelně cvičit.
0: Lukáš Karlovy Vary požádal přítelkyni o ruku a řekla ano.
1: Marie Věžnice, změna práce.
0: David Žacler za největší úspěch považuje své dvě dcery.
1: Kuba Jižní Čechy opravil půl bytu, koupil rodince nové auto, nachystal druhý dětský pokoj a za 14 dní bude dvojnásobný taťka. Wow.
0: Hezky, gratulujeme. Jakub Náchod stal se poprvé tátou.
1: Yeah. Klára Hradec Králové našla si novou práci, která jí baví.
0: Květa Děčín začala konečně jíst zdravě, začala si užívat života po 50 a odhodila z hlavy zbytečné starosti a zbavila se negativních lidí.
1: Ještě tu máme zprávičku od Radovaná. Je mi něco málo přes 60, kousek od Liberce, a asi největší úspěch, co jsem v prvním pololetí zaznamenal, je, že jsem dokončil stavbu domu na chorvatském pobřeží. Takže teď to mám jako chalupu a v létě, v zimě můžu být u moře, což byl můj splněný sen. To jsou strašně hezký zprávy a strašně velký úspěchy všechno.
0: Tak my vám moc gratulujeme k vašim úspěchům, děkujeme za vaše zprávy. No a pojďme ty vaše úspěchy oslavit muzikou. Co vy na to? Může být Apaté Rose Bruno Mars 6 hodin 12 minut.

0: úterní ráno, skvělej Hozier, Too Sweet, 6 hodin, 18 minut, ladíte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli u vás včera byly kroupy, co? Možná jo, protože někde padaly až 5-centimetrový koule. A tak se ptám, jestli jste taky byli připravený zabalit auto do deky, do madrací a do podobných vychytávek. Já jsem totiž včera takhle pár zabalených aut potkal a přiznám se, že i já jsem byl připraven.
1: Já jsem si vůbec nevšimla toho, že nějaký kroupy jsou. Já jsem asi žila včera jinde, nevím. Já jsem byla doma zavřená a nevím o ničem.
2: No taky, my jsme celý den vlastně vyhlíželi, byla zatažená obloha a nakonec vlastně ani nevím, jestli tady u nás pršelo.
1: Taky nevím.
0: No, jenom tak lehonce, jo, sprchlo. Já jsem to teda hodně sledoval, protože těšil jsem se osobně na to vysvobození, až teda trošku zafouká, trošku sprchne. Já viděl jsem nějaký videa, nevím, z Kolínska, tady a prostě Ostravsko a tohle. A že tam teda jako docela dost fučelo, padaly tam kroupy, a hodně pršelo a vlastně v hlavním městě to tak jako jenom tak jako, jo, takový váneček, trošku sprchlo a říkám si, no tak vysvobození nebude, ale koukal jsem právě na ten radar a čekal jsem, že nějaký kroupy přijdou, jo, takže už jsem taky byl připravený jako zasáhnout, vyběhnout a to auto zabalit a já si říkám, že vlastně, když jsme takovýhle koumáci, když se bojíme o ten svůj majetek, představ si prostě toho, já nevím, nejdražšího Mercedesa někde na tom sídlišti, zabalenýho do matrace dormel třeba, jo. Jak to vypadá? Tak si myslím, že za tohle by nám rozhodně pojišťovny měly zavíst nějaký nový bonus, jo? Že jako tomu jdeme naproti.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Tahitské léto v Aquapal z Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapal z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapal.cz.
3: Hit Radio. Bring the action. When

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Máme tady aktuální info z páteřní dálnice D1 na 340. kilometru ve směru od Ostravy. 2 kilometry za sjezdem na Bílovec. Nám hlásíte nějakou překážku na silnici, tak dejte pozor.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: tak všechno mám.
1: Nejnovější poetika na Hit Radio 6.29. Dobré ráno. A David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Dublin řečí nečekaný problém spojený s recyklací lahví a plechovek. V odpadkových koších je hledají organizované gengy i lidé v těžké životní situaci. Následný nepořádek stál město loni v přepočtu asi 12,5 milionu korun. Po 40 začíná být péče o tělo důležitější než kdy dřív. Fyzioterapeuti upozorňují, že právě v tomto věku se vyplatí zaměřit na prevenci a osvojit si zdravé návyky. Ty mohou pomoci udržet pohybový aparát silný, pružný a bez bolesti i v dalších desetiletích.
4: Tak co, Míšo, už jsi začal?
1: Mě spíš zajímalo, kdy jste si jako uvědomili, že už vám není 20. Jako jestli byla nějaká takováhle chvíle, co?
4: Mně furt je.
1: No, já vím, no, ale co ty, Davide?
5: Tak asi zhruba, když mě bylo 30, no. Jestli řek, ta 20 už tam prostě není.
1: Už to není ono, no. Takže 40, tak já jsem tomu vlastně nejblíž, no. To chtělo už začíná trošku stávkovat, pro mě je nejhorší, když si sedám a dělám takový to. Schválně, kolik vám bylo před 28 lety, v roce 98, Jasmin nehraje.
4: Já jsem až 99, no.
1: 99, no, tak rok zpátky, rok před tvým narozením, vzniklo tohle. To jsi dost pravděpodobně poslouchali tvoji rodiče třeba.
4: Já taky, vždycky na cestě do Chorvatska.
1: Nebo když se milovali.
4: Ježiš.
1: Kung Fu Fighting, ale jednou tady byla Jasmin. Tak pojďme na to, tohle je rok 1998, Bus Stop a Carl Douglas na Hit Radio 6.31.

0: To není fér, 6.38 Lily Ellen na Hit Radio.
1: Dneska v noci byl jahodový úplněk, což neznamená teda bohužel, že by vonil po jahodách, ale dostal název podle období, kdy se kdysi sklízely první jahody. Možná jste v noci koukali na oblohu, viděli jste to, byla to nádhera. Nicméně, každý ten úplněk je něčím specifický. Tenhle má symbolizovat hojnost, radost, sklizeň toho, na čem jsme jako pracovali v těch předchozích měsících, ale taky povolíme údajně úzdu emocím a chceme víc fyzického kontaktu.
2: Jsi to řekla tak hezky.
1: Ale tohle by všechno bylo jako hezký, jo? Emoce, chceme víc kontaktu fyzického, bejt si blízko. Bohužel taky začal, a už jsme to tu jednou řešili, vysvětlovala jsem vám, retrográd. Jo.
0: Jo, počkej, on je zase zpátky
1: zase,
0: ten retrográd.
1: Zase, no, on je víckrát za rok, asi čtyřikrát nebo kolikrát, jo. Ozývaj se ex nebo nějaký nevyřešený záležitosti, takže i tohle se může v následujícím jako měsíci stát.
0: Mně to teda úplně uteklo, že byl nějaký úplněk na dnešek, takže za to, že je Česká republika nevyspala, nemůže to, že máme doma přes 30 stupňů a nejde to vyvětrat, ale je to teda vesmír, jo. Rozumím tomu správně.
1: Ale nádherný to bylo, už jsem viděla fotky, teda krása.
0: A máš pocit, že jako potřebuješ nějakou fyzično, nebo... Nebo jak to teda je? Ale jahodový úplněk, to zní až romanticky, opravdu.
1: No je to fakt hezký.
0: Romantický.
3: Takový až skoro symbolický, že to vyšlo na začátek Wimbledonu, kde jsme si včera říkali, že se vlastně jedí jahody se šlehačkou. To bude ono možná.
0: To bude možná ono, to je ten důvod, no. 100% navedeno.
3: Období hojnosti.
0: Máš se. David takhle mne bradu a říká si, jo, tak to se máme. Jinak ty jahody bychom si mohli dát, no, tak objednáte někdo?
3: Já jsem pro.
0: Tak jo, Sia Kendrick Lamar, to jsme objednali my pro vás, The Greatest na Hit Radio za malou chvíli, no a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí a kde to stojí.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Skoro 10minutové zdržení aktuálně hlásíte v koloně na příjezdu do Ostravy od Havířova. A pozor, na Kroměřížsku na příjezdu do Jestřabice od Koryčan probíhají práce údržby, tak opatrně.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: takhle vám hraje úterní hit rádio Alex Warren Ordinary. 6:49 hezké ránečko.
1: Možná jste někdy zažili nějaký výlet za ne moc hezkýho, příjemného počasí, možná se tam něco zvrtlo, ale teďka vám to může přinést štěstí, protože na hit rádiu pokračuje terapie venkem s For Camping a tenhle týden hledáme historky právě na téma nejlepšího výletu v tom nejhorším počasí.
0: No a kdo nám na web třeba napsal, byla Helena, napsala nejlepší a přitom testování počasí bylo 12.6. ve Vysokých Tatrách, kde nás počasí překvapovalo neustále, ale směrem z Popradského plesa na Ostravu, asi chybka, jsem zažila slunko, mlhu, déšť i trochu sněhu, ale ty výhledy wow, mě trošku přijde, že Helena to psala za toho deště. Že jí to ťukalo ten, ty kapky jo, na ten displej, víme, jak to pak funguje, jo.
1: Nicméně, pokud máte nějakou podobnou, klidně obsáhlejší a klidně za vás ještě lepší historku, tak nám ji můžete napsat na webu Hitradia, kde hrajeme aktuálně o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od For Camping.
0: Takhle, nebude těžký to trumfnout, si myslím, jo. Takže komplet detaily na webu hitradio.cz a moc vám držíme v palce, protože v páteční snídení šampionu, jak říkali, jasně, někdo z vás vyhraje poukaz na outdoorové vybavení, tak držíme pěsti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na For Camping.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Dálniční známky se nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace cen. Roční kupon tak zatím zůstane na částce 2570 korun. Zachovány mají být také slevy pro nízkoemisní auta. Opozice krok vlády kritizuje a označuje ho za populistický. Slovensko hlásí historicky nejvyšší teplotu. Na východě země v obci Turňa nad Bodvou naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Padl tak dosavadní rekord 40,5 stupně z roku 2007. Slovenští meteorologové zároveň oznámili výpadek svých IT systémů. Zemi, stejně jako další části Evropy, dál sužuje mimořádná vlna veder. Češi mění vysněnou adresu v zahraničí. Největší zájem mají letos o koupi bytu v Itálii, která vystřídala dosud nejoblíbenější Španělsko. Poptávka po italských nemovitostech meziročně vzrostla o téměř pětinu. Češi ale dál často kupují byty také v Chorvatsku nebo Rakousku. Lákají je atraktivní lokality i nižší ceny než v České republice. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Také letos se ve Zlínském kraji víc šíří žloutenka. Od začátku roku se nakazilo 39 lidí, drtivá většina na Vsetínsku a Kroměřížsku. Podle hygieniků se tady nákaza žloutenkou typu A objevuje vždycky v určitých cyklech, podle toho, jak v populaci odeznívají protilátky po očkování. Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, první příznaky připomínají chřipku a později se přidává ze žloutnutí kůže a bělma očí. Vedra na východě Moravy pokračují, dnes bude až 35 stupňů a po většinu času slunce. K večeru se můžou lokálně objevit přehánky nebo bouřky.
7: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
8: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobré úterní ráno.
10: Ahoj vám všem.
8: Snídaní šampionů.
9: 3 minutky po 7 s vámi Michal, Jasmin a taky David. Ahoj.
11: Ahoj.
9: No a samozřejmě spousta skvělý muziky, tak pojďme na to. Rehab in my head.
8: Hit Radio Zlín.

0: 7 hodin 5 minut. Posloucháte úterní snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Já jsem v současné chvíli trošku rozhořčená a potřebuju vědět, jestli právem nebo neprávem, a vy mi s tím pomůžete, jo. Já jsem si tak scrollovala Instagramem a viděla jsem, jak tam žena něco dává do lednice a do mrazáku a tak, a říká: tohle dám do mražáku. A já: počkej, dám do mražáku. Tak jsem se to vrátila a říkám si: hele, ona to opravdu řekla, ona řekla slovo mražák.
0: No a co je špatně?
1: Pak jsem to viděla zase u někoho, no co je špatně, mražák, snad je to mrazák, ne?
0: Tak jako je to mrazák, ale já říkám mražák.
1: Kam na to chodíte, teď to není normální, tak mrazit, ne mražit.
0: Tak schválně, tak počkej, my jsme s Davidem pocházíme z východních Čech, jo. David říká taky mražák, že jo?
2: Je to tak.
0: Je to tak. Je
1: ale
0: to tak.
1: Co to je za blbost?
0: Pozor, pozor. Okolí Krnovska, určitě Ostravska, taky si myslím, že bude říkat mražák.
1: Určitě mnohem víc posluchačů bude říkat mrazák. Počkej, já to odůvodním. Mrazák od slova mrazit. Jdeš dát něco namrazit, zmrazit, nejdeš to dát zmražit. Můžeš mít mražený něco.
0: Samozřejmě, jako samozřejmě, že slovo mrazák bude správně, ale tak jde o to nářeší, tak co slyšíš doma, že od rodičů a tak dále. My jsme se shodou okolností o tom bavili si nedávno s přítelkyní a ona mi právě taky říká, že říkají mražák. Z Krnova je původně, jo? Takže asi jo.
1: Už to googlim, ano. No. Tak mrazák je správně česky prostě, češtinářský výraz, správný mrazák, ale mražák teda je hovorově někde, dobře. Ale pojďte nám říct, co říkáte vy teda.
0: Takže my říkáme tady s Davidem jakožto původní východočeši, že je to mražák. Ty jako Pražanda říkáš, že to
1: David
0: je mrazák.
1: Já myslím, že David je gentleman nestranej a on vždycky je s tebou.
0: Já jsem myslel, že David
1: vždycky. No nic, tak 777-937-777, tak zní číslo k nám a pojďte nám říct, jestli je u vás mrazák nebo mražák.
0: A hlavně nám taky napište, odkud jste, ať to máme teda jako lokálně. Ale už to tady někdo píše. David z Brna, ranko týme, u nás se říká, dej to na mražák, ne do mražáku. No, tak
1: hele, tak asi nepište.
0: Pojďte nám napsat, nás to opravdu zajímá, vrátíme se k tomu. Teď Luis Capaldi, dobré ranko.

0: tohle vám hraje úterní hit rádio Linkin Park, minutu před čtvrt na osm. Mrazák nebo mražák? Samozřejmě, že mražák.
1: Samozřejmě, že mrazák.
0: Samozřejmě, že mražák.
1: Ne.
0: Davide, řekni to, samozřejmě, že mražák.
2: Je to mražák, no, správně.
1: Hele, vy dva. No, vedli jsme tady tuhle tu diskuzi, jestli teda mrazák nebo mražák. Odkud jste, jak to říkáte vy? Já si myslím, že můj tým ještě jako spí trošku, jo? Ale uvidíme. Pojďme se na ty vaše zprávy podívat.
0: Já si myslím, že to je tím, že jsi z blbýho města.
1: Ne, jasně. Ne.
0: Tak pojďme. Tak máme tady Týna, Severček. Samozřejmě mrazák.
1: Ne?
0: Pozor.
1: Martina, rodilá Pražečka, jsem pod obojí.
0: Dobré ránko. Otrokovice určitě mražák.
2: Tak to je jedna jedna zatím, já to budu počítat.
0: Tak to počítej.
1: Dáša Opava u nás mražák, pořád lepší než mlíko.
0: Darča Moravská Třebová, mrazák.
1: Zlín David, mražák, to je kremrole spisovně. Takže tady se nevyjádřil.
0: Ale napsal,
2: asi mrazák.
0: Napsal mražák.
1: Asi jo.
0: Pak tady, dobré ráno, sampiony. U nás doma říkáme samozřejmě mrazák, Martin. Tak tady konkrétně u toho by se hodila diakritika.
1: Pavli Praha, samozřejmě mrazák a vůbec se nedivím, že Jasmin vadí mražák, mě taky.
0: Jindřichův Hradec Martin, mrazák.
1: Marcela jedině mrazák.
0: Ahoj, Martina z Bystřice, okres Frýdek Místek, mražák taky, celá rodina.
1: Pražáci jsou jiná sorta lidí, říkáme mražák, Láďa prostě jo, v Morava.
0: Jana od Přerova, mražák.
1: Dobré ráno, mrazák jednoznačně z, to stejné jako naběračka a žběračka. Jindra, východní Čechy, krásný den přeji.
0: To je zvláštní, my jsme z východních Čech, Davide, že jo, a tam se říká mražák prostě.
2: Je to tak, a máme to 5-7 teda mimochodem.
0: Eva.
2: Pro Jasmin.
0: Eva, dobrý ráno, moje maminka říká mražák, ale já říkám mrazák, protože mražák mě tahá za uši, bydlím v Havlíčkově Brodě.
1: Eva, pořád říkám mrazák.
0: Luboš Trutnov, ahoj, tak jasně, že mražák.
1: Ahoj, tak já jsem z Hlučínska a v mražáku jsou mražené věci, proto je to mražák, ahoj Jirka.
0: Já už popravdě začínám jako vědět, co to slovo znamená, jak to opakujeme pořád dokola. Dobré ráno, nejlepší rádio, já říkám mražák, jsem ze severní Moravy, Karolína.
2: Tak pozor, 9-9.
0: Tak pozor, já tady ještě vytáhnu, mám tady hlasovku, jo. Tak vydržte chvíli, já se nenechám zahambit, to ani náhodou.
3: Dobré ráno, týme. Já jakožto prodejce mražených potravin to zásadně dávám do mražáku. Mějte se, čau, Roman.
1: Díky, Romane, no. Erika Plzeň, určitě mrazák. Mražák říká moje baby a důchodci, Michale.
0: Takže dobře, budeme se tady, jak ten vstup bude ještě dlouhý, jo? Kolik to bude mít? Tak 15
1: no, dobře,
0: minut.
1: Já tady prostě je to hledám nějakou půl, zprávu. Ale jako vznikla nová debata, jo, tady. Dobré ráno, ježiš, kde to bylo? No prostě, že někdo říká na mrazáku.
0: Kamča z Brna píše, rozhodně mražák. Jo, takže jsem vyhrál. PS, a říkáte na nebo do mražáku?
1: No pak tam bylo i U, jo, to už je zase úplně jiná debata,
0: to už
1: bych tady jako nevířila, nicméně, dobře, no, tak prostě
0: takhle, a já jsem jim prohrál, a vy si to dávajte do čeho chcete, do mražáku, máme pro vás Evu Farnou, Leporello, v 7.17, dobré ráno.

0: Eva Farná.
1: Už mám a ty zbytek dál.
0: Leporelo na Hitrádiu v 7 hodin 20 minut.
2: Chceme říct dvě věci. Za prvý, můj tým už se probral a na WhatsAppu se to hemží mrazákem, nikoli mražákem.
3: Takec.
2: Ale, ne, opravdu, ale píše Hanka, to nás jako překvapilo oba, tady se shodneme s Michalem. Hezké ránko, tak ještě jeden tip na debatu. Půjdete do řezníka nebo k řezníkovi? Mějte se, šampioni, no tak jasně, že k řezníkovi,
3: bože,
2: ne.
3: Co jsme to pustili, tak samozřejmě, no jako, kdo říká, že půjdeme do řezníka? Já si dovedu
2: tak představit, Hanka určitě.
3: Když řekneš, jdu do řezníka, jako, že se ti ten borec líbí, a že do něj jdeš dělat, jo? Jdu do řezníka, to má pořádnou.
2: Tak k řezníkovi jdeme, no, my.
3: Já jenom čekám, že tady začnou zase chodit zprávy, že teda u nás se chodí rozhodně do řezníka. To chci říct za věc.
4: Jdu dneska na oběd na smazák s hranolkama. To se taky říká, ne?
3: Na smazák? Ty jsi smazák. Ale so Toulou Heroes. Další songy pro vás tady na Hitrádiu za malou chvíli.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
15: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky.
14: CZ. Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Opavy na Krnov u Holasovic zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Počítejte s omezením. A ve Vizovicích v ulici Želechov došlo ke střetu osobního auta se srnkou. Dejte tam pozor.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: could be Heroes, Alesso a Toulou. Tohle je Hit Radio v 7.30. A to je čas na Davidu Franí update.
1: Raní update.
2: Na zahraniční dovolenou letos vyrazí téměř polovina Čechů, většina z nich si na týdenní pobyt v cizině musí šetřit nejméně půl roku, část dokonce celý rok. Odborníci zároveň upozorňují, že kvůli stresu, spěchu nebo jazykové bariéře lidé na cestách často zbytečně přicházejí o peníze. Na světovém šampionátu končí další evropský favorit. V úvodním kole playoff vypadlo po Německu taky Nizozemsko. Po 90 minutách hrálo s Marokem 1-1 a nakonec nezvládlo penalty. Pro lepší kondici nemusíte nutně běhat a polikat desítky kilometrů. Podle odborníků mohou srovnatelné nebo i lepší výsledky přinést třeba veslování, plavání, cyklistika nebo intervalový trénink. Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
3: No tak konkrétně od toho momentu, kdy ses nám tady v Rádiu Klub byl, že máš přes stovku. No.
0: A co jako?
3: Takže znova, důležité hlavně najít pohyb, jako? Který tě Michale baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: A co jako? Davide, shut up and dance. Tak ti teda pěkně děkuju, kamaráde, tady prostě na kámoše nenarazíš. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát dvě čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno, šampioni.

0: Shut Up and Dance. Tohle jsou Walk the Moon a tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů v 7.34. A jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Jak bylo řečeno, tak celý tento týden vyhráváte parádní vstupenky na festival Colors of Ostrava, dvě čtyřdenní vstupenky, a to od Allegro.
2: Pokud rádi nakupujete online, tak určitě Allegro znáte. Je to jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: No spíš mi řekni, co ještě najdeme na Colors of Ostrava, Jasmin.
2: Hele, letos 21 Pilots, třeba Teddy Swims, Lord, taky hezký. LP, spousta skvělých jmen.
0: Hezký, tak tohle si dost možná už je zadáčo. David, Dave, krásné ráno.
3: Ahoj, ahoj.
0: Zdravíme na Vysočinu, tak co bys řekl na takový parádní výlet do Ostravy na tyhle interprety?
3: No nádhera, se těším.
0: No nádhera.
2: Se těším.
4: Se těším,
2: tak ještě to vyjde.
0: Tak možná, tak asi to dáme Davidovi zrovna ne.
2: Let's go.
0: Tak dejme, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: V jakém městě České republiky můžeš jít na ještět?
3: Liberec.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Korveta je druh krevety anebo slavný sportovní vůz?
3: Slavný sportovní vůz.
1: Otázka ano. Třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které houby patří na pizzu Capriciosa?
3: Žampiony.
1: Mhm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Dave, budeš vědět, jaké je křestní jméno herečky Bohdalové?
3: Jiřina.
0: Přesně, a pojďme na poslední otázku.
2: Je dneska poslední červnový den, ano nebo ne?
3: Ano.
0: Ano!
2: Ano!
0: Ano! Davide, vyrážíš na Colors of Ostrava, 2 čtyřdenní vstupenky jsou tvoje.
3: Super.
2: To je nadšení, ty vole.
0: Ty jsi úplně šťastný, ty jo, fakt.
5: Super, tak
0: máš,
5: dík.
0: Máš vstupenky, tak to je super teda. Tak Davide, Davide, byl jsi skvělej, parádně si to zvládnul, vstupenky posíláme a festiák si užij, měj se hezky.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Čau, čau. Další vstupenky pro vás budeme mít opět zítra.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Hit Radio Zlín.

0: Bude 7:45, ladíte úterní Hit Radio, tohle byla Taylor Swift. Jakou největší lest jste kdy zkusili na vaše rodiče, anebo vaše dítě na vás? Vydíralo vás někdy vaše dítě? Asi ne, co? Máme tady ale příběh z Brazílie. 12-letá holka přestírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký prachy. A místo škemrání o stovku rovnou rodičům poslala vyděračskou zprávu přes WhatsApp, že je unesena.
1: Můžete mi říct, co to je za dobu, že ve 12 letech tohle dítě vůbec jako napadne? To mi přijde úplně šílený.
0: Tak jestli potřebovala nějaký peníze na lístek do kina, tak vlastně jako chápu, no. Mě to připomnělo, už to je teda strašně dávno, kdy mi kamarád vyprávěl, že, a to je teda hrozný, jo, já to neschvaluju, ale zamknul mámu v koupelně a dokud mu nedá 2 kila, takže ji nepustí, jo. A to mi přišlo teda fakt jako strašný. Já bych si třeba osobně tohle nikdy nedovolil a vlastně, když zaspomínám, tak já jsem asi nikdy na rodiče žádnou lest nenachystal. Spíš to bylo takový, že jsem říkal, že mi není dobře a že mám asi teplotu a že se mi nechce do školy, máma vytáhla teploměr a bylo úplně jasný, jak na tom teda jsem s těma číslama. Takže mi to tak jako nikdy neprošlo. Co ty?
1: U nás doma byl od tohohle můj starší brácha, no. Ten dělal tyhle ty věci. Já jsem taky byla ta hodná. Jako jednou jsem jako nemile zalhala, to jako to mě mrzí, že jsem třeba řekla, že jedu za kámoškou a jela jsem tehdy do jiného města za nějakým klukem, což teďka zpětně, jako udělat mi to moje potenciální dítě, tak normálně nevím.
0: Takže to se do toho počítá taky. Tak už se vlastně přidávám, už taky jsem takhle zmizel a říkal jsem, že jsem někde a byl jsem úplně někde jinde.
1: No, to nedělejte, to je fakt jako nebezpečný, to za to jako se zpětně omlouvám rodině.
0: Já ne.
1: Nicméně, ano, jinak tam na to byl ten brácha, tak pojďte nám říct spíš vy, jak se jmenujete, odkud jste a co byla taková vaše jako dětská rebelie?
0: Co jste na ty rodiče prostě vymysleli? Vrátíme se k tomu, to nás zajímá, číslo 777-937-777, můžete nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pinkněte klasicky jako zprávou. Za chvíli aktuální doprava, samozřejmě i muzika, třeba Činasky, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase z Valmezu na Rožnov u Zašové se srazila dvě osobní auta s kolonami, počítejte v obou směrech. A na trase z Opavy na Krnov u Holasovic zasahují záchranné složky u nehody osobního auta.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Hit Rádiu, Rosalyn a Snap. Bavili jsme se tady o příběhu z Brazílie. 12letá holka předstírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký peníze. Jo, takže poslala jim vydíračskou zprávu přes WhatsApp, aby dostala nějaký love.
1: My jsme chtěli zjistit, co jste udělali, vymysleli nějakou bejkárnu na rodiče by. Tak máme tady jednu ze zpráv.
0: Já na střední zatahoval doučování z deskriptivní geometrie. Bylo to na konci roku a učitelka na střední mi jasně řekla, že se rovnou potkáme u reportu, tak jsem chodil do kina.
1: Marek, z důvodu, že to rodiče netuší, do dneška zůstanou v anonymitě. Jo, tak už není. Marek, pro jistotu prej. Brácha rodičům rok lhal, že ještě studuje vysokou školu a přitom jenom jezdil rok na byt, kde studoval a tam se flákal. Pak jim dokonce volal v den státnic, že je neobhájil. Už je to přes 10 let, ale les to byla teda grandiozní. Státnic v uvozovkách, protože na nich teda nebyl a jiným volal, že na
0: skvělý.
1: Nich je.
0: Kdybyš je Denisa z Prahy, měli jsme jednou ve třídě hodinu mytí masek na brané cvičení. Mně tam chyběl nějaký ochranný kryty nebo zátka, učitelka se všech ptala, zda mají všichni vše v pořádku a nikomu nic nechybí. Jako jediné mě hruza fackovala, že se přihlásit a mít problém. Nezvedla jsem ruku a do dneška to mám v hlavě, že kdyby se něco stalo, tak jediná umřu kvůli zátce. A my jsme se ptali, co jste vymysleli na rodiče a ne na učitele, že jo?
1: Hele, to horko prostě na všechny působí.
0: Je to tak, je to tak. Tak pojďme se trošku osvěžit další muzikou. Cyril Stamblinin. Tohle by vás mohlo bavit na Hit Rádiu. A za malou chvíli taky zprávy v 8 s Davidem. Tak hezké úterní ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po rekordních vedrech udeřily silné bousky. V několika krajích zaměstnali hasiče popadané stromy a zatopené ulice. Voda zaplavila část Jihlavy a na jihu Čech padaly mimořádně velké kroupy. Bousky komplikovaly také železniční dopravu. Podle meteorologů se navíc v dalších dnech výrazně ochladí a teploty klesnou pod 30. Český pavilon v Japonsku se mění v problém. Stavba z Expo 2025 v Osace měla být už dávno rozebrána, stále ale stojí. Náklady podle vlády narostly z plánovaných 290 na více než 600 milionů korun. Zájemce o koupi zatím neexistuje a ve hře je i demolice. Přitom pavilon během výstavy navštívilo více než 1,5 milionu lidí. Spor o summit na to pokračuje. Prezident Petr Pavel chtěl s premiérem Andrejem Babišem jednat o své účasti na červencové akci v Ankaře. Podle Hradu ale premiér schůzku odmítl. Pavel zároveň tvrdí, že vláda nerespektuje předběžné opatření ústavního soudu. Ten kabinetu nařídil, aby prezidentovi nebránil v účasti na jednání NATO. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Od zítřka musíme ve Zlíně počítat s kolonami u Terna. Silničáři začnou opravovat zhruba 800-metrový úsek hlavní silnice. Projíždět budeme jenom jedním pruhem v každém směru. K Ternu půjde odbočit jenom ze směru od Zlína a vyjet naopak jenom na Otrokovice. Navíc nebudou fungovat světla na tamním železničním přejezdu. Omezení nás čeká až do konce července. Tropické teploty musíme na východě Moravy snášet i dnes. Odpolední maxima se zastaví mezi 32 a 35 stupni. Večer by se mohly objevit přehánky nebo bouřky, budou ale velmi výjimečné. Víc jich má být ve středu.
9: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
12: jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Dobré ránko.
14: Hezký úterý.
15: Snídaně šampionů.
13: Minutu po osmé přejeme hezké ráno, samozřejmě další song nachystaný.
14: A ženy naše, má váš partner blízkou kamarádku? A pokud jo, vadí vám to, anebo ne? Za chviličku proberem, tak s náma zůstaňte.
0: Hit Radio Zlín.

0: co tě nezabije, to tě posílí a tenhle song nám jde vlastně docela dost na ruku. Kelly Clarkson na Hit Radio v 8.05. Jasmin totiž otevřela téma, který bude opravdu tenkej let, jo. Navíc, pokud něco takového třeba doma aktuálně řešíte, tak schválně vadilo by vám, kdyby měl váš partner opravdu blízkou kamarádku? Vadilo by ti to, Jasmin?
1: Ne, záleží, jo, já to rozvinu. Já si myslím, že my ženy na to máme čuch a že většinou to poznáme na těch jako jiných ženách, který se chtějí přátelit s tím partnerem. Já jsem zažila dvě různé situace v minulém vztahu, jo. Mi říkal, o nic nejde, jo, a já jsem mu jasně říkala, že vidím, že po něm pálí, a pak mi volal tehdy do rádia, že mě podved úplně ubrečenej. Naštěstí mimo éter, teda to ne, že by mi jako zavolal to. Takže to jsem odhalila, ale taky v současném vztahu třeba jsem zažila naopak situaci, kdy mi říká přítel, no já mám 17-15 let, prostě strašně blízkou kámošku a já jsem jí poznala, je strašně super a říkám, ty jo, ale přijde mi, jak kdyby tam možná trošku jako něco a vlastně jako ona se jednou vyslovila, že by i ráda, ale on to zatrhnul a myslím si, že jde o to, jak se k tomu postaví ten partner.
0: No, píše se tady, že celých 92% žen přiznalo, že jim partnerovi blízké přítelkyně nejsou úplně po chuti. A já teda můžu potvrdit, já bych neměl úplně povolenou nějakou takovou kamarádku.
1: Fakt?
0: Neměl.
1: Hele, já si myslím, že jde opravdu o to, jak si v tom vztahu buď věříte.
2: A hele, jak jako vypadá ta partnerka, hele, jak vypadá ta kamarádka.
0: No přesně, příležitost dělá zloděje, no.
1: Jaj.
0: Tak dejte nám vědět, do který skupiny patříte vy, jestli do těch 92% žen, který by prostě nezvládly tady tu věc, anebo do toho zbytku. 777-937-777, to je číslo k nám, díky vám to rozsekneme, tak nám to pošlete jako hlasovku, anebo klasicky SMS-kou, tady další hity

0: Just give me a reason, dej mi důvod. Pink a Nejtrus, 8 hodin, 13 minut. Dej mi důvod, proč nemít ráda tvoji nejlepší kamarádku. O čem jsme se tady bavili, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, takže podle nového průzkumu celých 92% žen nemá rádo partnerovi blízké kamarádky. Nejsou prostě úplně pochuti.
1: Já jsem říkala, že záleží na tom, jak se k tomu staví ten partner, že když víte u partnera, že o nic nejde, tak můžete být v klidu, tak to mám aspoň já.
0: Tak pojďme na zprávy. Ptali jsme se vás, jak to máte vy?
1: Lenka, zažila jsem, že z nejlepší kamarádky byla nakonec nová přítelkyně, takže už jsem v tomhle hodně opatrná.
0: David, 30 let, moje přítelkyně má nejlepšího kamaráda a já nejlepší kamarádku. Funguje nám to úplně normálně?
1: No. My máme tady prohozený role, teď já mám být ta nespokojená žena, ale to seš ty teďka. Veronika. No
0: tak já jsem u Davida pochopil, že teda chodí všude ve čtyřech.
1: Veronika, 26 let. Upřímně, asi bych žárlila, ne že bych partnerovi nevěřila, ale některé ženy prostě umí být až moc kamarádské.
0: Další zpráva, krásné ráno. Kdyby s takovou opravdovou kamarádkou v uvozovkách přišel už před 9 lety do našeho vztahu, tak bych s tím neměla problém. Ale jako kdyby teď přišel, že má novou kámošku, zabiju ho. A to nežádlím, ale také bych mohla začít a nebylo by to vůbec hezké.
1: To je vlastně dobrý point, když znáš někoho dlouho, pak si nabrnkneš prostě nějakou novou přítelkyni, přítele a už vlastně víš, že tam ten člověk je, tak je to něco jiného, než když najednou přijde někdo a jsi z něj jako oslněnej a jo, to je prostě nejlepší kámoš teď nově.
0: Já si ale říkám, že už jenom to spojení, je to jenom kamarádka, je na rozvod. David přikivuje, David se nevyjadřuje, přikivuje. Co to máme dál?
1: Honza, já to mám opačně, mám dvě kamarádky a jejich partneři mě tolerují.
0: Další zpráva od Petra. Hej, je to těžké, já jezdím taxíkem a od mé přítelkyně slyším pořád, jak se na ženské culím, bavím se s nima. No upřímně, jako kdybych s každou druhou spal, to bych chodil domů jinak vyřízený. To píše Petr. Máme tady taky hlasovku. Ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem měl dvě takovýhle kamarádky, hodně takový blízký a žádný partnerce a ani ex-manželce se to vůbec nelíbilo. Vždycky byli úplně natrní a teď bůh ví, co bych tam s nima, bůh ví, co. Jo, ale co, jak říkám já, co oko nevidí, srdce nebolí. No a tuhle partnerku, co mám teď, tak musel jsem samozřejmě rozvázat vztahy tady s těma dvouma kamarádkama, co vypadaly jak z Playboye. Takže žádná žena to nekouše, takovýhle kamarádky. Tomáši. Tak si mějte zatím, čau.
0: Já tam u Tomáše cítil takové to, jak říkal, musel jsem rozvázat vztahy, bylo to řečeno tak jako s takovou smutnou jako náladou, jo?
1: Podle mě měl u toho svázaný ruce a drží, sedí ve sklepě někde.
0: Přišla tady taky zajímavá zpráva od Lucie. Ahoj, rádio, chlap, co tvrdí, že má kamarádku, tak to je ta, se kterou buď už spal, anebo s ní spát chce. Taky děkujeme za názor. A já si myslím, že to přátelství mezi mužem a ženou existuje.
1: No já taky.
0: Existuje, dokud nepadne první sklenka. Miles Smith. Love.

0: úterý staví se i Hunter X, no a stavíme se i u vás v autech, poradíme, jak to v úterý ráno vypadá na cestách, tak hezké ránko.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Hranicích na třídě Československé armády směrem do centra se srazila dvě osobní auta a na trase z Valmezu na Rožnov u Zašové se taky srazila dvě osobní auta s kolonami. Počítejte v obou směrech.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Davide, až si vyřídíš osobní korespondenci, tak se vrát.
1: Tak já jsem mě zavolal, že je update a ty tady 5 minut čekám. No, tak.
0: A Huntrix Golden na Hit Radio v 8 hodin 30 minut.
2: A máme pro vás ranní update s Davidem. Dejme, pojď do toho.
3: Ranní update.
1: Carlos Vémola ukázal fanouškům svou méně známou zálibu. Na sociálních sítích zveřejnil záběry ze zahrady svého Vémolandu, kde se poklubil upravenými záhony, palmami a množstvím rozkvetlých květin. Místo klece a oktagonu tak tentokrát zaujal jako vášnivý zahradník. Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Bikiny slaví 80 let a dodnes patří k symbolům léta. Když byly v roce 1946 poprvé představeny, vyvolaly šok a řadu kontroverzí. Trvalo roky, než si našli cestu do běžné módy, dnes ale patří k nejpopulárnějším plavkám na světě.
0: Mě by zajímalo, když se vrátíme zpátky o těch 80 let, kde se hnali tu holku, která to na sebe vzala na sebe, když to jako nafocovali, že jo?
1: Jako na poprvý, jo.
0: Na poprvý. Hele, bikiny dobrý, ale mě baví teda jako Vémola zahradníkem, jo. Vémola otevírá květinářství. Bude se to jmenovat Kid Colent. Pojďme hrát. Tohle je srdcovka Should I Stay or Should I Go? Clash.
1: Angličtina, viď.
0: To bude už dneska, prosím, mě nejbej.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou.

0: nejnovějších single, tohle je Dovolená. A tohle je Hit Radio 8.38.
1: Krásné ráno.
2: Kdybyste jeli na dovču třeba do Japonska a z jakýhokoliv důvodu se vám třeba zastesklo po tatínkovi, tak vy se ho můžete pronajmout. Jakože opravdu tam existuje služba, kdy vy si zaplatíte člověka a můžete si takhle pronajmout i partnera a babičku, kohokoliv. Ale mě zaujal jako taťka, já jsem viděla totiž video, kdy s ním zajdete na kavčo a do nějakého klidně hračkářství, nebo kina, nebo na koncert, kamkoliv. Jo. A není to seznamka, nic romantického, je to opravdu jenom jako společnost pro někoho, kdo si to zaplatí. Já jsem našla, že jedna z nejznámějších služeb se jmenuje nějak Osan Rental a tam si můžete najmout takhle sympatický jako člověka za 1000 jenů, což je třeba 150 korun na hodinu.
1: A tak mají tam v nabídce jenom teda jako taťku, který tě bude chválit, nebo tam mají i toho tátu, který tě bude prostě jako tepat za různý věci, jo? Že tady to si neudělala a že takhle třeba vypadáš a že tohle a tamto a že za komunistu to bylo líp.
2: Tak když ho máš doma, tak proč by si se pak pronajímal?
1: No, přesně, já si říkám, že v Česku by tady ta služba zkrachovala, jo? Protože většina z nás má takovýho taťku doma.
2: Ale jinak bude ten člověk, ať už si tam pronajmete partnera nebo taťku nebo kohokoliv, bude dělat to, co vy chcete a platíte vy ty náklady jakožto klient. Když půjdete do kina, zaplatíte to vy a podobně. Plus si platíte tu jeho přítomnost. Ale vlastně v případě, že třeba máte rádi solo cestování a najednou se během té doby, kdy jste na cestě, začnete cítit osamělý, tak mi to přijde vlastně roztomilý.
1: Já když o tom přemýšlím, Jasmin, tak jasně, v Japonsku si ho musíš koupit a tady si tě takovej taťka najde rád sám.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
5: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
3: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: 8.47. To bude těžký, Jasmin.
1: Je to těžký.
0: To bude těžký, my bychom vám chtěli říct, jestli vás můžeme poprosit, vlastně musíme vás požádat o vaše svolení, my bychom si teďka pár týdnů dali tady ve vysílání Snídaně šampionu volno. Povolíte nám to?
1: Teď jim povolil podle mě šutrák ze srdce trošku, jakože?
0: Jo, konečně bude klid, konečně. My si dáme na chvilku volno, já budu zpátky kdy? 13. července, to je v pondělí, a ty budeš zpátky?
1: Já buď 20. anebo ještě někdy v týdnu předtím.
0: Jasmin, budeš mi chybět.
1: Taky
0: budeš mi chybět!
1: Taky.
0: Strašně kecám.
1: Vlastně my si jako nebereme volno od toho vysílání, ale od sebe, že jo? Abychom pak zase mohli být super tým.
0: Jasně. Tak takhle, teďka vážně. Potřebujeme nabrat trošku síly, jak by řekl Terminátor, I'll be back, jo? A dohromady, to vám můžeme slíbit, budeme zpátky ještě než vyjde GTA 6, jo? Takže všechno v pořádku, všechno v požontku. Imagine Dragons, next to me, takhle, ještě než se rozloučíme, samozřejmě Snídaně šampionů, ta úterní pokračuje, před náma ještě dva songy do 9, a to je tohle, a taky se staví Metcon a Ray Dalton, Don't Worry. Jsme Hit Radio, tak krásné ránko, šampioni.

0: Jak jsme slíbili, tak jsme učinili. Tohle je poslední song úterní snídaně šampionů s datem 30. června. Metcon, Ray Dalton, Don't Worry. No a připomínáme ještě jednou, že my se teďka dáme na pár týdnů trošku oraz, jestli dovolíte. Já budu zpátky 13. července a Jasmin asi 20. července, tak nějak se tady potkáme. Nicméně, my jsme se tady o tom už před chvílí bavili a přišla nám od Renči hezká zpráva, za kterou moc děkujeme. Napsala, je lidi, co budu dělat, vždyť ani neodjedu do práce, kdo mě bude rozesmívat. Vážně teď krásnou dovolenou přeju, zasloužíte si ji. No, kdo tě bude Renči rozesmívat, ten, kdo to bude konečně umět, že jo?
1: Ale moc děkujeme za hezkou zprávu a doufáme, že i vy si nějakým způsobem odpočinete.
0: Takhle, soutěže, muzika, všechno, na co jste zvyklí, to samozřejmě zůstává, to bude pokračovat, nemusíte se bát, že vám třeba utečou vstupenky na Colors of Ostrava, které tady rozdáváme v ranní pětce, no a já si myslím, že už je opravdu z nás, že už je opravdu na čase, abychom se na chviličku zdejchli a nechali to tady těm odvážnějším.
1: Tak je to
0: si
1: tak.
0: Moc si užijte úterý, užijte si prázdninu, užijte si dovču a my se na vás za chvilku to uteče. Budeme zase těšit.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak díky za všechna společná rána, my jsme Michal a Jasmina, těšíme se.
1: Zase brzo, tak
0: brzo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, mějte se, čau, čau.
3: Nejlepší dopravný servis na východě Moravy, Julia Cece k vám už praje krásný útorok. Pojďme se pozrieť, jako to vypadá na cestách. Opatrný buďte v ulici Brodskej v Nivnici, kde máme hlásenou nehodu dvoch aut. Ťukanec je tam našťastie, to vypadá, že se nikomu nič nestalo, ale aj tak buďte opatrní, toto upozornění potrvá ještě minimálně na pol hodinu. Keby ste mali nějaké ďalšie info z ciest, tak neváhajte, píšte alebo nám posílajte hlasovky, či kľudne zavolajte na 601 13 13 05.
4: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
5: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.

0: www.hazardhry.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
3: On air. Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
5: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Zbraňová amnestie, při které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo, dnes končí. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Zbraňová amnestie byla v Česku před letošním rokem vyhlášena už 5krát. Teplotní rekordy včera padly na všech 12 stanicích ve Zlínském kraji, které měří teplotu alespoň 30 let. Vůbec nejtepleji v kraji v pondělí bylo v Bojkovicích. Naměřili tam 38,1 stupně Celsia. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově.
6: Fotbalový servis.
7: Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguayi podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. Němci se v play-off mistrovství světa představili po 12 letech, kdy získali čtvrtý titul. Při minulých dvou účastech skončili už ve skupině. To maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili v mexickém Monterrey Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2. Nizozemci v něm stejně jako při dvou svých předchozích startech na mistrovství světa neuspěli.
8: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
9: Co se týká teplot, tak dneska už je to o trošičku lepší teda za mě, než to bylo včera, protože už nám tam aj trochu prefukuje viacej, dá se aj lepšie dýchať, ale teploty jsou stále vysoké. 27 stupňov tam máme právě teraz dnešné maxima, na které dotiahneme, sa budú točiť okolo 34 a bude to niekedy v popoludnejších hodinách a to, čo ja tu ešte vidím, dokonca aj dažďové prehánky.
3: Hit Radio Zlín.
9: No a o tom bude reč aj v tejto hodine. Julia Cecek vám praje krásny útorok s dátumom 36. Máme tu posledný deň v mesiaci, tak by sme si mohli dať také rekapko celého června, aký vlastne byl. A potom by sme sa mohli pozrieť aj do budúcnosti na to, čo nás vlastne čaká. Teraz, čo môžem prezradiť, je hlavne muzika, ktorá je pripravená. Christina Perry, One Man Show, One Nation, CZ a David Guetta.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: toto Šípený Get the Disco a ich High Hopes. Krátko pred 10 hodinou za 2 minúty už budeme mať 10 ideálny čas vyraziť na cesty. Najlepší dopravný servis na východe Moravy, kontrolujem to tu pre vás na D1-ke 236. až 259. kilometer na trase Praha-Polsko, štátne hranice. Tak tam sa rieši spevňovanie krajnice, je to tam uzatvorené, prebiehajú tam práce, údržby a oprava, takže počítajte s tým, ináč okrem tohto nič ďalšieho na Zlínsku nevidím, keby sa čokoľvek zmenilo. Vy ste naše oči, tak nám dajte vedieť, píšte, posielajte hlasovku alebo volajte na náš WhatsApp 601 13 13 05. Díky za to a šťastnú cestu.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
5: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Vláda navrhla zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Žloutenkou typu A se letos ve Zlínském kraji zatím nakazilo 39 lidí. Na webu to uvedla krajská hygienická stanice Zlínského kraje. Loni hygienici v regionu evidovali 82 nakažených, o rok dříve 33. Prezident Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Tenistka Karolína Muchová byla po úspěšném vstupu do Wimbledonu ráda, že prolomila v londýnském All England Clubu pětileté čekání na vítězství. Po čtyřech neúspěšných ročnících porazila Rusku Anastázii Zacharovovou, kterou vyřadila i v prvním kole French Open.
9: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Teploty nám síce stúpajú vyššie, ale v podstate už sme skoro tesne aj na takých tých maximách. No, dobre, ešte nie úplne 29 aktuálne a dnešné maximá dotiahnu na 34, ale až niekedy zhruba po tej druhej hodine to tu vidím. Dokonca, keď sa na to tak pozerám, tak v neskorších popoludnejších hodinách by malo aj zapršať a popršať by malo aj večer po 8 hodine. Teploty však poklesnú minimálne na 24 stupňov, takže si užívame léta.
6: Hit Rádio Zlín.
0: A okrem toho si budeme užívať aj muziku a aj spomienku na to, aké mobily boli v 90.

0: 10:39 na Hydrádiu Zlín je s vami Julia Cacek a ja som sa chcela spýtať, čo robíte tento víkend, má byť stále krásne a ak nemáte plán napríklad na nedeľu, tak my vám ho veľmi rýchlo urobíme, pretože 5.7. v Otrokovicích bude rodinný festival Koupáček, áno, počujete správne, je to tak a my pre vás máme samozrejme rodinné vstupné, čo od vás chceme, milí rodičia. Nahrajte nám hlasovku vašich detí na náš WhatsApp 601 13 13 05 a my sa ich pýtame a chceme od vašich detí vedieť, co pro ne znamená léto. Je to prvý skok do bazénu, alebo sú to tie nekonečné prázdniny? Je to treba zmrzlina, ktorú si môžeš dať každý deň, alebo nanuk, alebo je to výlet s rodinou? Nech je to úplne čokoľvek, tentokrát nechajme prehovoriť vaše milované detičky. Chceme to vedieť, takže na náš WhatsApp 601 13 13 05 posielajte hlasovky a v našej odpolední show vyberie každý deň jedného šťastlivca, jednu celú rodinu, práve Pavel so Šárkou, ktorí si potom už v nedeľu budú v Otrokovici užívať Koupáček. Čo všetko vás na Koupáčku čaká, je tam toho naozaj hodne. Kaja a Bambuláček, Michalne svadba, dokonca aj youtuber Tari, Matej Kodeš, Jirka Hadaš, Baba Jaga, je tam toho spoustu. Viacej sa dozviete aj na našom webe hydradiozlin.cz.
1: Vše, co potrebuji za cenu, ktorou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě.
6: Na jednom místě.
5: Vyhraj 4denní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hydrádiu.
7: Hydrádio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: si párnička takto na konci hodiny, čo poviete? Za dve minútky budeme mať 11 a to znamená jedno jediné. Najlepší dopravný servis na východe Moravy. Áno, ja to tak, ideme sa pozrieť za volanty. Ak práve teraz jazdíte, tak vám môžem iba povedať jedine, jazdíte krásne. Tak, ako sa patrí, pretože ja nemám hlásené žiadne dopravné nehody, nehlásite mi dokonca ani žiadne zácpy. Keby sa to menilo, tak vy ste naše oči na cestách, ako som spomínala aj včera, tak budeme rada za to, keď nám dáte vedieť. Buď to nám môžete napísať, samozrejme nie za volantom, ale keď odstavíte auto, alebo pošlite hlasovku na 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Miniřáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
3: Taky nechcete končit léto větou.
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
10: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky. CZ.
13: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
14: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
17: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5% hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5%. ODS by získala 12% hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. V Rožnově a sousední dolní Bečvě bude fungovat nová poptávková doprava. Provoz spustí už zítra. Obyvatelům nabídne flexibilní způsob cestování po městě a jeho okolí bez nutnosti sledovat jízdní řády, říká mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
18: Klimatizovaný mikrobus bude v pracovních dnech jezdit od 7:30 ranní do 7:30 večerní. Cestující budou moci nastupovat a vystupovat na celkem 232 virtuálních zastávkách v Rožnově a na dalších 25 zastávkách na Dolní Bečvě. Objednání jízdy bude možné prostřednictvím mobilní aplikace Airbus.
17: Po zadání cesty aplikace nabídne nejbližší nástupní místo a čas odjezdu. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele roste. Zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění. Záchranné práce a odklízení trosek dnes pokračují. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i mediální kampaň.
19: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Čo sa týka teplot, tak musím povedať, že dnes nám to stúpa pomaly a isto. A teploty sa držia aktuálne už na 29 stupňoch. Neskutočné. Ja som zostala mierne v šoku. Ešte to pôjde vyššie. 34, to je to, čo nás čaká ako dnešné maxima, ale teším sa z toho, že v popoludnejšom čase nám už trošičku aj zaprší, prídu nejaké prehánky a bude to super.
15: Hit Radio Zlín.
0: A my zajtra za vami niekam vyrazíme. Živé vysielanie budeme mať. Kde budeme vysielať, tak na to sa pozrieme už v tejto hodine. Podľa mňa stále také teplo, že ja som ešte mierne zaseknutá. Snaď ma rozbehne skvelá muzika. Aj vás. Depeche Mode.

0: večer sme tu mali jahodový spln, úplne. A teraz ma úprimne zaujíma, ako ste ho vlastne prežili vy. Sú totiž dva typy ľudí, jedni povedia úplne, ani som si nevšimol, spal som ako bábetko. A potom sú tu tí druhí, ktorí tvrdia, že sa celú noc prehadzovali, zobudili sa o 3 ráno a ráno vstávali, ako by vôbec nespali. Ja sa priznám, že ja som riešila skôr úplne niečo iné, mne to ani nedošlo, že nejaký jahodový úplnek. Ja som fakt v noci riešila teda najskôr reality show. Ja som sledovala nový diel s Petrom a Gabi a potom nepochýbal ani farmársky kúsok v mojom sledováčku. Ja som taký realitný maniak, ale to asi nesedí. Reality show maniak. Ale potom som teda riešila hlavne to, že už konečne prúdi vzduch, keď som otvorila tie okna. Takže tentokrát som na úplnek zabudla. Tak snáď ste sa vyspali a ak nie, tak ja dúfam, že to doženiete napríklad po obedíku, pretože sa blíži obedová hodina, dáte si ten obed a potom si dajte takú 20 minútovku po obede oddychu. Je to potreba.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
1: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
2: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
3: No tak konkrétně o tom momentu, kdy se s námi tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
2: A co jako?
3: Takže znova, důležité hlavně najít pohyb, jako? Který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
2: A co jako?
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9

0: ešte nepočul najnovší diel našeho podcastu Vypalovačka, Hitradio 90 má na svedomí tento podcast, vždycky tam riešime zaujímavé veci a vonku je ďalší nový diel, tentokrát je o Madone. V novom dieli sa také vracíme k žene, ktorá v 80-kách a 90-kách menila pravidla pop music, dosť provokovala, posúvala hranice a dokázala si okolo seba vybudovať značku dávno pred érou sociálnych sietí. Absolútne neskutočná. Královna popu.
1: Král popu je jasnej, královna popu taky. Mimochodem, víte, která z těch přezdívek byla dřív?
2: Královna popu.
1: No, máš pravdu. Fakt, že jako o několik let dřív jí média vymysleli právě pro Madonu, která se už tenkrát vlastně v 80. postarala o hodně skandálů, hodně hitů a hodně jako všeho toho humbuku kolem toho, tak skutečně o pár let dříve, než byl Michael Jackson králem popu, tak byla Madonna královnou popu.
3: A bylo to na základě čeho?
1: Na základě toho, jak ona se prezentovala, jak ona vystupovala, jak v té populární hudbě vlastně jako dokázala vlastně jako během pár let vystřelit úplně jako nahoru a být vlastně jako nejlepší už v 80. letech. Takže na základě toho jí tenkrát novináři přímo tu přezdívku nevím, jestli vymysleli, ale začali ji používat.
0: Menšia ukážka toho, čo vás tam čaká, keď si to vypočujete. No a keď sa tam spomínal práve aj ten Michael Jackson, tak tento diel už tiež máme za sebou. Tak si to môžete zčeknúť, trebárs tiež hitradio.cz alebo všetky streamovacie platformy, kde náš podcast Vypalovačka nájdete úplne bez problémov. A teraz už si dáme kompletku Michael Jackson Black or White na Hitradio Zlín. Tak poďme na to!

0: Hardman, Baby Goodbye, a presne toto ja robím práve teraz. Baby Goodbye, moji posluchači milí, goodbye, ja sa totiž pre dnešok s vami lúčim, odbehol môj čas, uvidíme sa. No dúfam, že sa aj uvidíme, trebárs zajtra na tom živáku od 11. do 12. Vlastných Zlín, pretože tam sa tiež objavím s našou odpolednejšou, ale kedy sa budeme počuť, toť otázka, jak ja zvyknem hovoriť, tak som vždycky také prekvapko v podstate. No, každopádne, čo nás čaká ďalej, je skvelá muzika, Nickelback pripravený a to nie je všetko. Po 12. hodine srdcovky s Jirkom Pelnářem, bude to parádička a potom naša odpolední show Pavel a Šárka. Budú riešiť, že či nás Čechov ešte zaujíma vôbec futbal, keď už tam nie sme, ale takisto tu majú aj celkom zaujímavú vec. Muž na Zlínsku sa vraj vlúpal do domu a žil tam 2 mesiace. Čo sa ako stalo, jak sa to stalo? Tak to všetko spoločne preberú a potom ešte vyberú jedného šťastlivca z vás, ktorého s celou rodinkou pošleme na rodinný festival Koupáček, ktorý bude už túto nedeľu 5.7. v Otrokovicích. Máte sa na čo tešiť? Tak zostaňte s nami. A ja sa budem tešiť tiež zas niekedy. Majte sa krásne. Ahoj!
1: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaica Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
2: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Vizovicích v ulici Příčná narazila dodávka do domu. Větší problém v dopravě to ale nepůsobí. Na D55 se u Starého Města ve směru na Zlín opravují oplocení po nehodě. Zavřený je odstavný pruh. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Do Česka dorazí další silné bouřky, kroupy a lijáky. Důležité je proto zajistit své domovy, ať už ve formě kontroly hromosvodů nebo připevnění zahradního nábytku. Podcenit bychom neměli ani krizové scénáře, jak radí mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
8: Je to takové zvláštní, ale stále ještě doporučujeme, aby se lidi připravili baterku nebo nabitou powerbanku, protože může se stát, že vypadne proud, stejně tak třeba i zásobu pitné vody, protože to všechno se může stát, můžou vypadnout pojistky a je lepší být na to všechno připravený.
7: Zároveň bychom měli všechny citlivé spotřebiče, jako jsou televize, počítače a herní konzole, vytáhnout ze zásuvky. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne na Pražském hradě ministra kultury Otto Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 našich tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu nastoupí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou začíná právě teď.
0: Ve Zlínských lázních můžeme už zítra poprvé vyzkoušet nově opravený venkovní bazén. Mezi sportovci i veřejností je hodně oblíbený. Od 80. let se ale pořádně neopravoval. Bazén bude přístupný zítra od 6 ráno. Slavnostní otevření nás čeká od 10 a Hit Radio Zlín bude u toho. Děti do 15 let mají celý den vstup zdarma.
9: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Dnes opět slunce a tropy, maxima na východě Moravy dosáhnou až na 35. K večeru se výjimečně může přihnat bouřka. Zítra večer už se mají objevit na většině území.

Je pravé poledne, přeju vám nádherný den, posloucháte Hit Radio a srdcovky, dneska je 30. června a já poprvé začnu srdcovky jinak. A tady mám dneska něco osobního, jednu věc, kterou bych vám chtěl říct. Protože my tady spolu trávíme každý den, bavíme se o všem, sdílíme svoje pocity, emoce, vlastně jsme tak trošku jedna rodina a v rodině je vždycky hrozně hezký si všechno říkat. Pro mě je dnešek naprosto výjimečný a speciální den, protože dneska v noci moje fantastická Kateřina přivedla na svět našeho druhého syna. Je to kluk jako bok! A já jsem ten nejpyšnější chlap na téhle planetě. Oba jsou zdraví. Ona je moje hrdinka. Kateřino, jsi prostě fakt boží. Jsi boží. Děkuju taky všem z porodnice ve fakultní nemocnici v Plzni. A první píseň, kterou tady mám, tak to bude píseň, která na Hit Radio vlastně ještě nikdy nehrála. A je to píseň, kterou já posílám mojí kačí. Jmenuje se One Day Like This. Před 4 lety, Kateřino. Jsi mi tenhle výjimečný den dopřála poprvé a já myslel, že to bude naposledy. Dnes jsi mi ho dopřála podruhé a já jsem na tebe neskutečně pyšnej. Děkuju. Děkuju moc.

Tak tohle je moje srdcovka. A jsem strašně rád, že jsem se toho dožil, že ji můžu zahrát v tenhle výjimečný den tady u nás na Hit Rádiu. Děkuju moc za všechny gratulace. Jste prostě skvělí, jste fakt skvělí. Ale tenhle den samozřejmě není o mně. Tenhle den je především o mý Kateřině a taky o našich dětech, protože víte to sami jako rodiče. Prostě oni nám ten život dokážou občas tak znáročnit a tak nám pít krev, že si řekneme, že jsou prostě fantastický. Tak mi napište na náš WhatsApp rok narození vašeho dítěte a já dneska budu hrát srdcovky jenom z těchhle let. 777 937 777. Jsme Hit Radio.

0: PSP, země vzdálená, ve 12 hodin a 11 minut. Posloucháte dneska velmi výjimečné srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska totiž věnujeme celé srdcovky našim dětem. Já bych chtěl vědět ročník narození, nebo respektive rok narození vašich dětí a na základě toho, tak budu vybírat srdcovky. Už máme za sebou dvě, takže teď ta první, která bude pro vaše děti. Mám tady zprávu od Simči, která píše, v roce 1991 se nám narodil náš první ze čtyř prcků. Máme dva kluky a dvě holky. Ano, opravdu je nás hodně, ale je to nádherný. Je to nádherný a v životě bych to neměnila. Zdravím všechny svoje děti, moc si miluju jejich máma. To je krásný. Tak já jsem v rychlosti kouknul do roku 1991. A když teda vy máte plný barák dětí, tak je tady skupina, která se jmenuje Přeplněnej dům. Crowded House. A tak to je tak jako trošku symbolický. Tak tohle se hrálo v roce 1991. Crowded House na Hitrádiu.

0: srdcovky Hitrádia.
1: V rámci dnešních narozeninových srdcovek nebo srdcovek pro naše děti, tak hrajeme hity z roku, ve kterém se vaše děti narodily. Je to opravdu strašně moc a zároveň vybírám i hity, které jste možná nikdy předtím neslyšeli. Hity jsou jako strašně známý,

vůbec jste netušili, co to vlastně s tím vaším životem udělá. Je to věc, na kterou vás nikdo nikdy nedokáže připravit. A já jsem třeba přišel na to, že od té doby, co jsem rodič, tak já už vidím svět, na který jsem se do té doby bez dětí jenom díval. Já už vidím ty rohy, vidím to nebezpečí, vidím všechno. Jsem jak v Matrixu, jak kdybych to najednou prokouk ten kód, takže ten svět s těma dětma, na který jsem se do té doby jenom díval a viděl jsem, že existuje, tak teď najednou vidím. A jsem strašně rád, že tady vidím i vaše SMSky, které posíláte na 777 937 777. Vybírám teď hit z roku 2002. Jmenuje se Point of View a je od skupiny DB Boulevard. A doufám, že se vám bude líbit. Věřím, že ano. Je to taková italská elektronická hudební skupina. A je to takový trošku cirkus. Tak pokud i vy zažíváte s vašimi dětmi cirkus, tak tohle je přesně hit pro vás. Na Hit Rádiu srdcovka číslo 4. Právě teď.

0: Z Itálie zpátky do srdce Evropy. DB Boulevard, Point of View na Hit Radio ve 12 hodin a 20 minut. To byla čtvrtá srdcovka. Jenom pro vás a vaše děti z roku 2002.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A jdeme do 90. Mám tady zprávu od Ivety, která píše: můj syn se narodil v roce 1999. Je to jedináček, letos je to poslední rok, kdy je to ještě můj chlapeček. Za rok už bude dospělý chlap a já nechápu, jak rychle to uteklo. Moc vám gratuluju k narození syna. Mít doma miminko je největší štěstí a zázrak na této planetě. Mám slzu v očích, když si vzpomenu na váš první vstup v srdcovkách. Zdravím. Děkuju moc. A rok 1999. Jo, ještě tady, pardon, já tady to koukám, jsem si to nezaskroloval dolů. Že je to velký lamač srdcí dívčích. Tak taky krásný. Tak jestli velký lamač srdcí, tak já v rychlosti změním

0: Tak takhle zní zhruba nějakých 80 kilo živé váhy a 80 kilo jasnýho sexepílu. Lenny Kravitz, American Woman.
1: Srdcovky Hitradia.
0: To byla pátá srdcovka pro dnešní den. Já bych si nejradši dal srdcovky celý 3 hodiny až do 3 do odpoledne. Co dneska tady spolu zase budeme, jako každý den od pondělí do pátku na Hitradiu. Ani dnešek jsem si nemohl nechat ujít. Spousta z vás mi píše, proč jsem se krašil do práce. Je to jednoduchý. Já jsem tenhle ten dnešní výjimečný den, i přesto, že jsem přišel v 3:30 ráno domů, tak jsem prostě chtěl trávit s váma. O tom to rádio je. Prostě spolu žijeme. Jsme spolu rodina. A tak dneska té vaší rodině, těm vašim ratolestem, hraju srdcovky. Na přání nás čeká ještě jedna samozřejmě. I ta bude z ročníku narození vašich dětí. Tak ještě v rychlosti 777-937-777. Snad se trefím zrovna do té vaší zprávy. Napište mi, kdy se narodilo vaše dítě nebo popřípadě vaše děti. Já vyberu hit z té doby. Už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil

0: úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
0: Hit Radio.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí.

Poetika na Hit Rádiu ve 12 hodin. Ve 12 hodin a 36 minut úplně přesně je tady poslední srdcovka, která je na přání a dneska tak je to na téma naše děti a rok narození vašich dětí. Mám tady zprávu, kterou píše paní Lenka a píše, že se v letošním roce poprvé stala babičkou, že má jednu jedinou dceru, která se narodila v roce 1991 a že je poprvé v životě babičkou a že to je nádherný pocit a že jí vnitřně trošku mrzí, že těch dětí nakonec neměla v životě víc. A já bych jenom teda vybral rok 1991 a je to vlastně nádherná symbolika, protože Michael Jackson v roce 1991 tak naspíval píseň, která on ji jako naspívával dlouho, takže to je v nějakým jako rozmezí. Ale v tom 1991 tak měla největší dopad a je to vlastně píseň, která pojednává o tom, aby jsme udělali svět lepším místem pro žití a především pro naše děti. A to si myslím, že je naprosto dokonalá píseň, kterou bychom dneska ty srdcovky mohli vlastně takhle zakončit, protože ono to tak je. Jakmile se jednou stanete rodičem, tak vlastně zapomínáte myslet na sebe. Člověk automaticky přestane být sobcem a začne dělat všechno pro ty svoje děti, aby měli lepší místo na této planetě.

0: Brabra na Hit Radio v hodině našich srdcovek stále končí, sice pokračujeme dál, ale na srdcovky si budete muset počkat zase až do zítra ve 12 hodin v pravé poledne. Navíc zítra je středa, čeká nás i ruleta. A moc díky, už se mi tady ptáte na WhatsAppu Hit Radio 777-937-777, jestli náhodou nebude zítra ruleta, co může zaznít v ložnici a také na porodním sále. Věřte tomu nebo ne, já si velmi často umím dělat legraci i sám ze sebe a samozřejmě prostor na blbý fóry najdu vždycky. A dneska, když jsem byl v noci na tom porodním sále, tak s tím porodníkem jsem si tam povídal a přesně tohle jsme řešili, že zítra je středa a že já tam v tom rádiu tu ruletu mám. A on si na to tak jako říká, no, to je vlastně jako docela dobrý. No, tak já si umyju ruce a jdeme na to. Tak my jsme to vlastně včera odstartovali. Tak ještě jednou teda děkuju za všechny zprávy, které jste dneska posílali. Zároveň znovu ještě zdravím do porodnice v Plzni, do fakultní nemocnice. Tam jsou úplně fantastický, ta práce, to je jako neuvěřitelný být u toho zázraku, když se to nové, ten novej človíček dostane na tenhle svět. To je prostě něco neuvěřitelného. Holky a chlapi, co tam jste, fakt klobouk dolů. No, chtěli jste, abych dělal teda nějakou fotku na Instagram, tak už jsem ji tam postnul. Z porodnice, tak to tam je, tak můžeme dál rozebírat samozřejmě ještě takhle i mimo éter i vaše zážitky. Rád se o tom s váma pokecám. Od toho tady jsme, vždyť spolu trávíme každý den a sdílíme naše životy. Ve 13 hodin nejnovější zprávy a do té doby z hitu David Guetta, tedy Swims, Kabáti a taky Taylor Swift.
1: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno s Q na konci, v sekci kariéra. Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku.cz.
4: Náplně hned.
5: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
6: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Radio ve 12:57. Za chviličku je tady připravená i Lucie, která má pro nás další nejnovější zprávy. A my si dál budeme povídat o tom, co se děje v našem Kocourkově a jak to vypadá se summitem NATO a výletem prezidenta a Babišem a tak dále. No, bude to zajímavý samozřejmě. Prostě aktuální informace pro vás máme z našeho politického dění. No a k tomu je aktuální informace ze silnic. Tak pojďme na to. Je tady doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nehoda se stala na výjezdu z Otrokovic na Bělov. Na bělovském jezu auto narazilo do zábradlí na mostě. Projet se s opatrností dá. Mezi Vizovicemi a Vsetínem dnes silničáři opravují svodidla. Zavřený je pravý pruh. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: levnězčiny.cz.
1: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u Zpráv, přeje Lucie Daňková. Po vlně extrémních veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty dnes ještě drží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě mohou dokonce šplhat na 36 stupňů. Zítra se teploty dostanou nad 30, už jen na jihovýchodě Moravy. Po oba dny hrozí také silné bouřky s krupobytím a nárazovým větrem. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla včera v živém vysílání na Facebooku.
4: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
3: Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní i pracovní povinností. Hnutí jeho českého hejtmana Martina Kuby, Naše Česko, chce přivést do politiky mladé lidi. K jejich výběru připravilo program k vyhledávání talentů do 35 let. Hnutí se inspirovalo u britských konzervativců. Vybraným mladým lidem plánuje poskytovat dlouhodobou podporu a stavět je tak jako kandidáty do voleb. A teď ještě pohled k nám.
5: Od zítřka musíme ve Zlíně počítat s kolonami u Terna. Silničáři začnou opravovat zhruba 800-metrový úsek hlavní silnice. Projíždět budeme jenom jedním pruhem v každém směru. K Ternu půjde odbočit jenom od Zlína a vyjet jenom na Otrokovice. Navíc nebudou fungovat světla na tamním železničním přejezdu. Omezení nás čeká až do konce července.
6: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
5: Ochlazení nakonec na východ Moravy dorazí později. Ve středu večer čekejme přehánky a bouřky, od čtvrtka pak budou odpolední maxima kolem příjemných 25 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Venku je tak krásný počasí, jak je pod mrakem, trošku chladno, zima, tak už to na sobě cítíte, že už přichází ta chvíle, kdy už vám tohle začíná vadit a začali bychom si zase jako stěžovat na to počasí, co je venku, jako co to je. Je červen a venku zima, bude pršet, kde jsou ty letní teploty, kde jsou ty tropy. Nebojte se, vypadá to, že příští týden se ty teploty znovu nad tu třicítku vrátí, ale dobrá zpráva je, že už by neměly padat teplotní rekordy, takže aspoň budeme moc normálně dýchat. Každopádně užijte si tohle, otevřete okna, zkuste vychladit co nejvíc ty místnosti, ve kterých teď pracujete, protože od příštího týdne už to zase bude sauna. Posílám vám do vaší sauny další hity za chviličku Ray Dalton a právě teď One Direction na Hit Radio.
0: Hit Radio Zlín.

rádiu, tak to je zpěvák, který taky patří mezi velký fotbalový fanoušky, určitě sleduje mistrovství světa ve fotbale, stejně tak jako možná i vy. Letošní mistrovství světa ve fotbale je docela slušným hurikánem, když už jsem to nakous. Nejvíc asi trpí sázkaři, protože ze hry už je Německo, Nizozemsko a to čekal málo kdo. No a ten dopad neúspěchu už je cítit taky u nás. Naše repre je momentálně bez trenéra po rezignaci Miroslava Koupka. No a tak si říkáme, kdo ten job teďka vezme. Navíc, když nám potom po letních prázdninách začíná Liga národů, ve který teda máme extrémně těžký soupeře, protože jsme se probojovali zase do té nejvyšší kategorie. No a Alos nám tam určil Španělsko, Chorvatsko a Anglii. Geniální trojlístek. Tohle chceš ve skupině, to určitě. Kdo tedy teď převezme ty otěže? Stále to sledujeme. Koukáme se doleva, doprava, trošku i za roh, jestli někde se neobjeví nějaká tajná informace. Zatím nemáme. Tak si říkáme, kdo by podle vás měl trénovat českou repre. Dejte vědět na 777-937-777 a měl by to být třeba i někdo ze zahraničí. To mě zajímá váš názor. Dejte vědět, no a když jsme o toho fotbalu, tak si dáme si zpěvačku, která na mistrovství světa ve fotbale vystoupila víckrát, než třeba její bývalý manžel, Piqué, velmi slavný fotbalista. Shakira, právě teď. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Data jasně ukazují, že chrápání je občas víc než láska. Že z chrápání nebo kvůli chrápání, tak se opravdu i některý páry rozchází, že to prostě jako nedají. Začíná to tím, že nejdřív je to všechno v pohodě, potom je to mlácení od toho jednoho, toho druhého, nebo takhle. Šťouchnutí, miláčku, chrápeš. Pak už je to normálně akorát polštářem přes hlavu, pak už je to, že každý spí v jiné místnosti, pak už je to, že každý spí v jiným bytě, pak už je to, že každý spí s někým jiným. Úplně. Tak to jsou jenom jako data. Ale teď pozor. Kdo chrápe? Možná teď to směřuju přímo na východ Čech, protože tam pořád jsou ty teploty naprosto pekelný a umorný. Tak i v noci. To dechání je prostě jako šílený, že to se člověk potí ve vlastní šťávy a teď ještě do toho prostě chrápe. Tak chrápání prý může znamenat regeneraci mozku. Tvrdí to vědci, jo. A ty prostě často mají pravdu. Regenerace mozku, že když člověk chrápe, tak ten mozek vlastně u toho regeneruje. Takže prosím vás, pokud je to váš problém, že do vás někdo neustále mlátí, nebo máte pocit, že jednou budete muset spát sám, nebo úplně jinde s někým jiným, tak řekněte, já miláčku nechrápu, já regeneruju. A pokud vám uvěří, že máte co regenerovat, tak máte z poloviny vyhráno. Takže je to tak, nechrápeme, regenerujeme. My taky budeme regenerovat už za chvíli, dáme si Toma Volkera a nebude chybět ani Rehab a Ina, tak buďte s námi.

0: Check.cz, Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

jste se v noci bojíte tmy a necháváte si sem tam občas svítit nějaký malý světýlko, tak tohle byla píseň přesně pro vás. Tom Walker a Nechat lehce rozsvíceno, Leave Light On. Je 13 hodin 630 minut, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář. No a když už jsme teda u té tmy, tak tma by měla přijít, protože opravdu v Česku se mají objevit další bouřky. Tam, kde ještě nebyly, tak tam přijdou a dokonce i s krupobytím. Tak jenom dávejte pozor, protože to fakt jako může vypadat, že i přesto, že teď vás svítí sluníčko, tak v noci to všechno může být úplně jinak. Tak dávejte bacha, kde parkujete a zároveň i jaký máte pojištění. Málo kdo vlastně jako ví, co všechno jeho pojistka zahrnuje a jestli třeba zrovna ty kroupy tam jsou nebo nejsou. Tak jenom dávejte na to bacha. Mám známýho, který dělá to, že když má přijít nějaká bouřka, tak dává, za mě je to teda jako hrozná blbost, ale je to takové jako, přijde mi to jako tip z internetu, dává deku na auto. Normálně pořídil takovou jako silnější deku a dává deku přes auto. Je to zajímavý. No. Že prý, když potom padají ty kroupy, takže mu nezničí tu kapotu od auta. Nevím. Já ho v tom nechávám samozřejmě, je to můj dobrý kamarád, tak jsem rád, že tomu takhle jako věří, ale hele, můžete to teoreticky zkusit sami. Uvidíte. Si dáme další hity.

Rehab a jiná na Hit Radio, za chvíli další duet a tentokrát od nás z Čech, Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval Slzy. No a zároveň, když tady koukám na to, co všechno pro vás máme, tak už se těším, až bude taky 14. hodina, protože i dnes po 14. hodině tady pro vás mám

0: House of Fun, což je místo, kde se nebudete nutit ani minutu, je to přímo v srdci Prahy na Národní třídě a tam opravdu najdete svět plný zábavy, adrenalinu, taky moderních atrakcí. Levels je několik pater herní zábavy, Fly Vista je jedinečný letající zážitek, Back in Time, tak to je zase právě ta cesta časem pomocí moderních technologií. To bude bavit úplně všechny od dětí až po babičky, takže můžete vyrazit celá rodina. Budete na to mít od nás, od Hit Rádia, ode mě 5000 korun. Po 14. hodině ten poukaz tady čeká jenom na vás. Tak buďte s námi.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě.
6: Na jednom místě.
5: Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou je za námi, před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nehoda se stala na výjezdu z Otrokovic na Bělov. Na bělovském jezu auto narazilo do zábradlí na mostě. Projet se s opatrností dá. Mezi Vizovicemi a Vsetínem dnes silničáři opravují svodidla. Zavřený je pravý pruh. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
7: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Pacienti se od července dostanou k další více než tisícovce léků u svých praktiků. Jedná se o zhruba osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
10: Rušíme preskripční omezení u více než tisíce léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba jedna osmina celkového počtu hrazených ambulantních léků.
9: Praktici nově předepíšou léky na srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, deprese nebo cukrovku. V Česku lékaři každý měsíc předepíšou a vydají až 8 milionů receptů. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce znovu na plném výkonu. Odstavený byl od 17. dubna. Elektřinu začal znovu do sítě dodávat minulý týden v pátek. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných oslabí, potřeba je nadrezortní řízení. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Také letos se ve Zlínském kraji víc šíří žloutenka. Od začátku roku se nakazilo 39 lidí, drtivá většina na Vsetínsku a Kroměřížsku. Podle hygieniků se tady nákaza žloutenkou typu A objevuje vždycky v určitých cyklech. První příznaky připomínají chřipku a později se přidává zežloutnutí kůže a bělma očí.
11: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
1: Dnes opět slunce a tropy, maxima na východě Moravy dosáhnou až na 35. K večeru se výjimečně může přihnat bouřka. Zítra večer už se mají objevit na většině území.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál, máme 3 minutky po druhé hodině. My si dáme další hity jako Ed Sheeran, Neil Dalmo, Diamond. Ani nemůžu mluvit. Nebo Leanne Rimes a to píseň z filmu Divoké kočky. To jo, tak je krásný film. Lucie, viděla jsi Divoké kočky?
9: Já vlastně nevím, no, možná ne ani člověče.
0: Asi tím, že jsi žena.
9: Ale krávy,
0: no, To je přesně ono. Jak to mají chlapi se ženskýma? Pohled na svět, i to takhle občas řešíme tady u nás na Hit Rádiu. A protože jsou dvě odpoledne, tak si dáme náš pořad Pravda nebo Bullshit a tam dneska budeme mít další velmi zajímavý pohled na svět. Budu chtít znát vaše názory, tak si připravte mobilní telefony, dáme jeden hit a jdeme na to. Hit Rádio.

0: Liana Rimes na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak jdeme opět na tenký led a jdeme zjistit, co si myslí vědci o našem životě. A protože já jsem dneska přišel ráno v 3:30 domů z porodnice jako hrdý, pyšný tatínek. Ještě jednou zdravím moji partnerku, která byla dneska neuvěřitelně statečná, fantastická. Ostatně tak jako ženy, vy u porodu jste, což je jako nejvíc, to není nic víc, to je prostě jako strašný masakr. Takže já jsem pyšný tatínek, narodil se nám syn, je to fantastický, už je to druhý kluk v naší rodině, samozřejmě třetí teda se mnou. No a když jsme to tady jako řešili s kolegama a s kolegyněma u nás na Hit Radio, tak se mi všichni ptali, a byl jsi u porodu, byl jsi u porodu? A říkám, byl jsem tam. A teď se tady najednou rozjela debata, jestli to vlastně ženy chtějí. Já jsem se samozřejmě zeptal, bylo mi řečeno, že ano, takže jsem šel. No a tak jsem teda hledal a našel jsem průzkum a mám tady tedy průzkum, který zní...
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen si přeje, aby byl partner u porodu. Znamená to, že 37% žen, takže víc než třetina, o nás chlapi u porodu nestojí? Dámy, tohle asi bude hlavně na vás. Jak vy to vidíte? Chtěli byste tam chlapa? Nechtěli byste tam svýho chlapa? A proč? Po případě. Dejte vědět 777 937 777. No a pánové, samozřejmě na vás je, vy můžete psát taky vaše zkušenosti a po případě i to, jestli byste se nechali jako od vaší ženy odradit, anebo naopak přemluvit, abyste tam šli. Pojďme na to. Jdeme si povídat. Tady na Hitra.

0: Sheeran na Hit Radio ve 14:15 odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen chce, aby byl partner u porodu. 37% o to absolutně nestojí. Jak to máte vy? Jak jste to i vy třeba prožívali? Tak jaký na to máte názor? Jdeme na vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777 a jsou tady hlasovky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak já musím říct, že já by jsem muže u porodu chtěla, ale pouze pokud by to chtěl on, protože já si myslím, že ten zážitek to je pro oba dva, ale pokud třeba ten muž má nějaký problém s tím, že třeba nerad vidí krev, nebo že prostě nechce vidět tu ženu trpět, tak to taky chápu, naprosto tomu rozumím. Takže ano, chtěla bych ho tam, pokud by on sám chtěl u toho porodu být, jinak ne.
0: Výborně, děkuju. Tak to je první ano. Terka píše, chlapa u porodu jsem chtěla, ale akutní císař nám to překazil a od jiných žen vím, že chlapa u porodu nechtějí, aby se mu nezhnusili. Za mě je to nesmysl, ale lidé jsou různí. Zdravím, Terka, tak to máme jedno pro a jedno proti dohromady tady v té zprávě. Ahoj, Jirko, partner u porodu, ano, ten můj dnes už bývalý byl u obou dcer a neměnila bych. Aspoň vidí, co vše pro tu nádheru vydržíme. V žádném případě, spousta vykřičníků, v žádném případě, po těch nadávkách, co ze mě při porodu vypadly, bych byla na dítě potom sama. Výborně, co tu máme dál? Anet píše, hezké odpoledne, já mám po třech porodech. Gratuluju. A manžel byl jen u jednoho, u toho druhého. Tu koncovou část musel na chodbu, to už nezvládl. A musím říct, že když je vše OK, byla jsem ráda, že tam se mnou není. Mohla jsem si zanadávat sama pro sebe a nikomu se neomlouvat. Takže za mě bez manžela. Zdraví Anet. Děkuju za další zprávy. Teď mi to teda vychází, že...
1: Vědci.
0: Zatím jako moc pravdu nemají, že to je naopak. Tak pojďme ještě další vaše názory na 777-937-777. Za chvíli to rozsekneme, jestli...
1: Vědci.
0: Mají pravdu, když tvrdí, že 63% žen v Česku by si přálo, aby jejich partner...

0: se vás na to ptal. A máme tady další hlasovky.
1: Ahoj, těm vědcům za mě přítel porodu byl, byla jsem ráda, že tam byl, ale jenom do chvíle, než mi začal nabízet cukrový bonbony. A to i přesto, že jsem měla silný kontrakce, bylo to jako prase. Tak furt chodil a říkal mi, dej si bonbon. Takže za mě jako jo i ne.
0: To je vůl, ježišmarja, to by byl můj nejlepší kámoš, já jsem si ten debilní for taky neodpustil, prostě ano, to je ten problém nás chlapů, že potom opravdu máme jako blbý humor a nevíme, kdy s tím přestat, takže jasně. Hela, ta píše, ahoj, můj manžel u 3 porodů nebyl, chtěl, ale zas by mi tam radil, co mám dělat, chytrolín. Jasně, to je další věc, no, to, ale my to myslíme v tu chvíli jako dobře, že jo, protože známe to z těch filmů, hlavně jako dýchej a tak, ale vím, že vy na to nejste jako úplně zvědaví. Tohle je taky dobrý. Chtěli byste, aby byl váš partner u porodu, tedy manžel u porodu? Jak to tady je? Tady vidím nějaký vtip. Jo, už to chápu, jasně. Ne, manžel, pro boha, jenom to ne, ještě by se tam mohl potkat s otcem. Takže jasně, taky dobrý. Ahoj, já říkám, že bych bez manžela neporodila. Opravdu mi hodně pomohlo, ale představa, že tímto společným silným zážitkem je partnerství zalité slunce, je hodně naivní. Bouřky střídají slunce. Ten moment, kdy poprvé otevře to vaše vysněné dítě oči, to je prostě neuvěřitelný. Hezký den, Pavlína. Ano, dobře. Co nějaký chlap, ještě tady najdu ve všech těch zprávách. Dámy, děkuju, díky. Ahoj, tady Láďa, sice jsem chlap, byl jsem u 2 porodů svých dvojčat a šel bych znovu klidně, i kdyby manželka nechtěla. Tak, to je slovo do pranice. To znamená, že pojďme to ukončit. Myslím si, že můžu říct, že v tuto chvíli asi...
2: Vědci.
0: Pravdu teoreticky mají. Že se to dá si propočítat, že ano, že 63% to je tak jako hezký. 63% žen o to stojí. Tak dobrý. Tak tentokrát víme. Každopádně, ať už jste tam byli nebo ne, za mě si myslím, že vždycky je to o tom, aby se ti dva na tom domluvili, protože přeci jen v tom životě jste taky spolu. Tak hodně štěstí, jestli vás to čeká.
3: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaica Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc. Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
4: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
4: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
4: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky. CZ.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete
13: si. Tisku levně CZ.
14: Náplně hned.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
2: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
1: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se s námi tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
2: Pacáko.
1: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, který tě, Michale, baví a věnovat se mu pravidelně.
2: Pacáko.
0: Měj si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Maxwell a Ingrosso, More Than You Know, tedy víc než víte, a to je vlastně definice i naší odpolední show, protože ta ví vždycky víc, než vy víte, anebo dokonce než si myslíte, že víte. A zase se o své rozumy s vámi dneska podělí mezi 15. a 18. hodinou, takže si to rozhodně nenechte ujít. Do 15. hodiny samozřejmě z hitu ještě stihneme spoustu věcí, například budou teoreticky ještě One Republic, taková vzpomínka na víkendový koncert, kam jste se díky Hit Rádiu a odpoledního vysílání mezi 12. a 15. mohli dostat taky na koncert úplně gratis, takže ještě gratuluju. Věřím, že to byl zážitek. Díky za fotky, které jste posílali, to bylo boží. No a z hitu stihneme i Divokýho Billa s hitem Čmelák. Už nám začínají festivaly, tak pokud už o víkendu někam razíte na hudební festival a budou tam Billové, tak tohle je taková malá první včelička, i když je to Čmelák. První vlaštovka, i když je to Čmelák. První upoutávka na to, co vás čeká o víkendu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Dneska je tady jenom jedna jediná událost, o které se bude točit celé vysílání. 3 hodiny, nebudeme řešit nic jiného, než že Šárka Holubcová má svátek.
3: Je to tak, včera byl Pavel Cacek, ale to není tak důležitý, dneska mám já.
2: Tak já jsem si tady nachystal spoustu zajímavostí, ale obávám se, že na ně nedojde. Startujeme v 15 hodin a budeme rozdávat i lístky na dětský festival ve vodě.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit

0: Posloucháte Hit Radio 3:15, nejvyšší čas, abych tady přepustil otěže našeho vysílání, naší odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, díky za to, že jste dneska poslouchali, díky za to, že posloucháte a trávíte ten váš společný život s tím naším tady v rádiu a díky za to, že já jsem mohl ten můj dnešní naprosto výjimečný den, kdy tady jsem se v 3:30 ráno vrátil domů z porodnice, prožít společně s vámi. Fakt za to moc děkuju. Díky. Já jdu koupit sud a vrátím se předpokládám nejdřív v pondělí, takže se mějte krásně. Zbytek můžeme doprobrat na Instagramu. Užívejte si den, přežijte to, pokud ještě u vás jsou ta umorná vedra, nebojte se, dobře to dopadne, i u vás jednou zaprší. Tak se smějte a od 15 si užívejte den s naší odpolední show na Hit Radio.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
4: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně nevidím žádné komplikace, jezdíme prý bez problému. Tak jenom, aby to vydrželo. Já se na vás samozřejmě tady ze štábního vedení budu dívat. Nicméně bude lepší, když nás o tom, když tak, o jakýchkoliv komplikacích budete informovat vy sami. 601 13 1305, náš WhatsApp.
1: Ahoj, jsem Miniřáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
4: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Od zítřka se mění pravidla pro zásilky ze zahraničí. Končí evropský bezcelní režim pro drobné zboží nakoupené na internetu, pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
5: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned 3x za každou tedy jednotlivou položku.
4: Kromě toho se bude ještě nad rámec vypočítávat DPH. Ve Zlínských lázních můžeme už zítra poprvé vyzkoušet opravený venkovní bazén. Je oblíbený mezi sportovci i veřejností. Od 80. let minulého století se ale pořádně neopravoval. Kachličky byly ještě původní. Teď je nahradila nová bazénová folie. Nové jsou i odrazové můstky a schůdky do vody. Venkovní bazén městských lázní bude přístupný od zítřejších 6 ráno. V 10 nás tam pak čeká slavnostní otevření a Hit Radio Zlín bude u toho. Přímo od bazénu budeme živě vysílat. Děti do 15 let mají zítra po celý den vstup zdarma. V Česku nám může výrazně ubýt rybníků. Kvůli dlouhodobému suchu můžou některé zcela přijít o vodu a zaniknout. Podle vodohospodářů jsou nejohroženější rybníky, které nejsou napájené z řek nebo jiných větších vodních zdrojů.
1: Fotbalový servis.
4: Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje první kolo play-off. Dneska v 19 hodin hraje Pobřeží slonoviny proti Norsku. Ve 23 hodin se pak představí jeden z největších favoritů turnaje Francie proti Švédsku. Ve 3 ráno našeho času pak vstoupí do vyřazovací fáze přemožitelé naší repre Mexičani a budou usilovat o první výhru v play-off po 40 letech. Jejich protivníci Ekvádorci nicméně věří, že spolupořadatel šampionátu zaskočí.
1: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz. Počasí v 5 slovech.
0: A Šárka Holubcová.
6: Ještě furt je příšerný vedro.
0: Co to je za slovo ještě?
6: Ještě, tož mu na Moravě,
0: jo, ještě,
6: ne?
0: Já že ještě.
6: Ještě?
1: Hit Radio Zlín.
0: A my se pořádně ochladíme tady v odpolední show, která startuje. Pavel Cacek, Šárka Holubcová tady s vámi. Za chvilku téma, které nás úplně uklidní, úplně tak nějak jako všechny jako spojí jako národ. Budeme se paní bavit o fotbale.
6: Ježiš, jo, takže všichni řekli, no to stálo za to teda, no, ta výprava na šatám, jo.
0: No, otázka zní, jestli to vidíme vlastně všichni stejně.

0: kapela Krištof za námi, Hit Radio zní odpolední show, a i když teda už asi nikdo mistrovství světa ve fotbale velice nesledujeme, tak mě stejně velmi zarazil ten plot twist letošního šampionátu, že Německo vypadlo. To jste asi zaznamenali, tak ty víš, že jo?
1: Jasně, no.
0: Já, prosím tě, my vám to asi musíme vyfotit, promiň, já vám to asi musím fotit, my na sebe teďka nevidíme, ty jsi sedla tak nízko, ty už jsi nízká tak, ale...
1: Mně je totiž takový vedr, že jste se tady úplně rozplásla, ty jsi mě teďka tím stolem k té židli ještě přitom.
0: Já vidím jenom klobouk.
1: Přikurtoval, jako.
0: Tak už vidím, už vidím. Prosím vás, Německo vypadlo, jaká je ale reakce Německa jako takového, tak je velmi sympatické, že teda trenér snad byl hnedka odvolán, že tam úplně jako drastické změny. A ještě jsem se chtěl zeptat, když je to hrajou naši?
1: Nech toho, no tak Pavle.
0: No ne, že se vrátili a říkali, že podávali nějaké dobré výkony. O mrtvých
1: jenom v dobrém, takže...
0: To je pravda, česká reprezentace ryb, prostě nedá se nic dělat.
1: Neznal jsem ale ryb.
0: Otázka na vás, jak si myslíte, že ti naši hoši si vlastně na to mistrovství vedli? Ale upřímně, já to když tak vypípám, necháme na vás 601 13 13 05, nebo jestli to naopak vidí, protože několikrát zaznělo, že je obrovský úspěch, že se tam vůbec dostali.
1: Přesně to jsem chtěla říct, jako promiň, ale už to, že tam byli, jo, je prostě krásný, je to úspěch, přátelé, tak máme co slavit. Buďme na to hrdí.
0: Jo, tak uvidíme, co nám kdo k tomu napíše. Jinak prosím vás, kdyby náhodou, až budete psát tu zprávu, tak slovo trapný se píše normálně s tvrdým i na konci. Ať je jasno.

0: Zít s vámi tak jako odpolední show. Je vidět, že vy tu jste s námi, ale tak to je 601 13 13 05 jste úplně zahltili. To se týká fotbalu. A jak si vedla vlastně ta reprezentace česká, tak prosím vás, já si to nejlepší nechám nakonec.
1: Dobře.
0: Jo,
1: takže začneš tím jako mírným, takový, tak začni chválením. Tak.
0: Hele, já jsem úplně vyřezal jako fakt jako škaredé věci. A nechal jsem. David píše, to, co tam dělali, nebyl fotbal. Nepochopitelné rozhodnutí trenéra, nepochopitelné kopání balonu někam na parkoviště, chaos. To nebyl fotbal.
1: Kopání na parkovišti.
0: Tak bylo to, to tam třikrát střelil úplně někam do diváku, jakože prostě home run, no tak si spletl to ten, že jo, zápas. Jirka, no fotbalem bych to nenazýval, ale Spartakiáda to byla dobrá.
1: Dobře, no.
0: To je hezké. A prosím vás, ale teďka fakt to nejhezčí nakonec. Janča napsala, zase tak zlý to určitě nebylo. Dostali se tam a to je úspěch.
1: Přesně tak. A my jsme díky tomu, že se tam dostali, měli šanci vstát prostě ve tři ráno jít na pivo. Jo, jako promiň, ale to je taky krásný úspěch.
0: Se jako musím říct, kam jsem se dostal já, z jaké pozice se na to dívám, že jo?
1: No,
0: jako,
1: asi tak.
0: Já mám ten pupek, že jo, teď na ně položené
1: ale,
0: ty
1: arašídy. Ale to jsou vždycky ti největší znalci, jako prostě. Kdo má z gauče s pipsonem v ruce, prostě já bych to hrál líp.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
6: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.

0: tak, že jsme se potěšili taky linkyni. Za námi na Hitradio Zim odplní show s vámi Pavla Šárka. Normálně teďka policie odchytila jednoho zloděje a vandala, který se vloupal do cizího domu ve Slavičíně. Což no. Zní jako normálně.
1: Normální zpráva, no. To se nám tady děje bohužel docela často.
0: Jenže, on se tam vloupal před 2 měsíci a oni ho tam chytli dnes.
1: Jako, on tam celou dobu byl. Počkej, máš si srandu. 2 měsíce.
0: Jo, ale nejlepší je, že on tam jako nikdo jako nebydlí velice, nebo asi nevím, čemu to mají. Nicméně on se tam jako vloupal, přemýšlel, že to vykrade, teď pochopil, že se asi nikdo velice nevrátí, tak si zprovoznil elektroměr a prostě tam 2 měsíce žil.
1: To děláš srandu. A přišli na to jenom proto, že neplatil tu elektřinu, jo? Jenom díky tomu.
0: Uj, hele, najednou.

0: Tak jako odpolední show tady s vámi, Pavel a Šárka, a my sice teda se všichni jako vaříme a grilluje se nám mozky, ne na slunku, ale možná několikrát i tak, ani ta klimatizace nepomáhá, už asi několik dní, ale očividně včeličkám to prospívá, si tak říkám, protože krajské včely mají zatím prý výbornou úrodu, například první stáčení přineslo hnedka 30 litrů medu. Což je vlastně moc
1: krajské hezký. Včely. Možná by bylo jako fajn říct, jako, co to je za, to nejsou jako politici z Zlínského kraje. Takže jsou to fakt včely, teda na zahradě Čiperovy vily ve Zlíně, tak ať to přesně.
0: Že jsme přišli stočit tady vedení městského obvodu třeba. 30 medů, 30 litrů medu nám dali a my děkujeme.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: taky Shakira nás vzala do zoo, ale my máme lepší s Línskou.
1: Přesně tak, tady Shakira ani nebyla, tyjo, neví, o co přišla.
0: Tak přesně, 30, to by byl hit, kdyby napsala Olešné.
1: Přesně, kurně, když možná tady byla, co my víme, jako.
0: Možná ten hit je Olešné, tak v tom případě to budu zase zpátky. No, nicméně, za chvilku už čerstvé zprávy, Šárka Holubcová, co tam budeme mít?
1: Prosím tě, konečně si řekneme, přátelé, když se nám ochladí, já se na to tak strašně moc těším, tak už
0: se ochladilo.
1: Postupně ze západu už to jde, no tak ještě furt je tady dost vedro, jako včera zase padly teplotní rekordy úplně na všech stanicích ve Zlínském kraji. Jako.
0: Já jsem včera seděl u otevřeného okna a šál jsem si tak na ruku a říkám, a studená, už je to dobrý, už,
1: fakt,
0: je to, už jsem měl studenou ruku, už jsem
1: říkal, měl brazák ostrčenou, nebo jak se to
0: povedlo? Ano, mám u počítače, mám brazák. Tak každopádně za chvilku teda čerstvé zprávy, doufejme, že ty bouřky přijdou brzo a doufejme, že nebudou nějaké gigantické, ale jenom takové ty ovlažující.

0: Vojtěch i Košín na závěr v 15. hodině a jdeme společně na cesty. Již nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nevidím žádné komplikace, měli bychom jezdit bez problémů. Dokonce nevidím ani žádné velké kolony třeba přes ulici Vodní, byť je jednosměrná, nevidím ani třídu Tomáše Vati s panou, ale tak já se můžu plést, jo, internet se může plést. Tak pokud náhodou v tuhle chvíli třeba se do nějaké kolony dostáváte, jste 601 13 13 05 náš WhatsApp, my to pak hned pošlem dál.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
3: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Po vlně mimořádných veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. U nás na východě Moravy tropy přetrvávají. Včera padly teplotní rekordy opět na všech stanicích a vedro tady bude i zítra, konkrétně až 34 stupňů. Večer už ale na většinu našeho území dorazí přehánky a také silné bouřky. Ty můžou přinést přívalový déšť, kroupy i nárazový vítr. Od čtvrtka se pak odpolední maxima budou držet kolem příjemných 25 stupňů. Když už nás čekají bouřky, je dobré myslet na zabezpečení svého bydliště. Měli bychom zkontrolovat bleskos vody nebo připevnit zahradní nábytek. A podcenit bychom neměli ani krizové scénáře, radí mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
4: Je to takové zvláštní, ale stále ještě doporučujeme, aby se lidi připravili baterku nebo nabitou powerbanku, protože může se stát, že vypadne proud, stejně tak třeba i zásobu pitné vody, protože to všechno se může stát, můžou vypadnout pojistky a je lepší být na to všechno připravený.
3: Zároveň bychom měli všechny citlivé spotřebiče, jako jsou televize, počítače nebo herní konzole, vytáhnout ze zásuvky. V Česku ke dnešku rezignovalo přes 50 expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin. Nesouhlasí totiž s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod 3 ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Karolína Plíšková postoupila do druhého kola Wimbledonu, potvrdila roli favoritky a porazila krajenku Valentovou. Dále jde i Marie Bousková. Ještě dnes do travnatého Grand Slamu vstoupí i zbývajících 5 českých tenistů. Každou chvíli by měl svoje utkání rozehrát Jakub Menšík, který vyzve Brita Tobyho Samuela. Zhruba za půl hodiny se zahraje i Sára Bejlek, později taky Kopřiva, Nosková a Lehečka. Dnešní maxima na východě Moravy dosahují až k 35 stupňům. Večer se můžou velmi výjimečně objevit přehánky nebo bouřky. Noční minima se budou držet kolem 20 stupňů.
5: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
2: Hit Radio Zlín.
0: Tak v tuhle chvíli prosím vás pěkně tady na Hit Radio Zlín odpolední show. Mi to nedá, ale musím pozdravit do Tečovic. Víte proč?
6: Já se trošku bojím, protože Pavel je fakt jako zvrácená mysl, zvrácené tělo, zvrácené všechno. No tak pojď, proč tak Tečovice?
0: Protože je horko a všichni tam
6: tečou.
0: Tečou více.

0: protože jsme tady v odpolední show na Hit Radio Zlín v poslední hodině měli takové nepříjemné téma fotbal, tak teď nahodíme přesně ten opačný žánr, ten příjemný, to, co nám dělá radost, a to je městská DSZO. Co nám tady vlastně teďka jezdí ty nové trolejbusy, autobusy, to jste si všimli?
1: Hele, mě dělá největší radost, že mají zapnutou klimatizaci teďka neustále, no. Takže díky bohu za ty dary, ano, děkujeme.
0: Děkujeme za ty dary vedení do CZO. Nicméně postupně se teda nasazuje na více linek, už několikrát jsem já osobně ji taky viděl, vždycky si říkám, že to je jako krásná moderna, že už to vypadá jako fakt high tech, jak se říká. A otázka, jak to vlastně ale vidíte vy, já jsem tím totiž ještě nejel, já jsem to pouze viděl. Tak ti z vás, kteří to třeba vydávají, nebo jste tím jezdili, nebo jezdíte, tak dejte vědět. 601-13-13-05, pojďme se pobavit o trolejbusech. Zapomeňme na chvilku na nějakou politiku, fotbal, já nevím co, neúspěchy, kde koho, a pojďme se bavit jenom o trolejbusech a autobusech.

0: Hitradio Zlín tady, tak jako odpolední show Pavla Šárka. No ale teďka si přizveme další dvě sličné děvčice, které jsem si vybral z těch hlasovek a zpráv, které jste nám napsali na 601 13 13 05 ohledně nových trolejbusů, autobusů.
1: Myslím tě, jak víš, že jsou sličné, oni ti posílají i fotky jako k těm hlasovkám, nebo?
0: Zavedeme tady nové pravidlo. Vždycky, když pošlete zprávu,
1: rovnou pošli i fotku, pošlete hlavně fotku. Pokud si žena.
0: Přesně, a pokud bude ta fotka v plavkách, Pavle, i pokud to bude muž, potěší tebe.
1: No to jo, ale ty mi to neukazuješ, já tam nevidím na tu obrazovku.
0: Tak ještě žádný chlap neposlal fotku v plavkách, víš? Až se stane, ukážu. Lucka píše, jezdí se tím krásně, fakt jsem ráda, že zrovna tohle, co člověk používá pravidelně a často, tak se zlepšuje a udržuje.
1: Ale je fakt, protože přesně, to máš takový ten každodenní provoz a to tě prostě potěší, že nejdeš starou herkou, ale prostě příjemným, pěkným
0: autobusem. A kolikrát ti to ani nepřijde, že jezdíš starou herkou, dokud nepřijde ten nový autobus.
1: Přesně, a pak si říkáš, no tak to tam do toho nenastoupím.
0: Přesně, a pak přijde ten starý, to v žádném případě. Adélka píše, ještě jsem tím sice nejela, ale vždy, když to vidím v poslední době na cestách, tak si připadám jak ve Futuramě, jak je to moderní.
1: A pokud tam jde ta klimatizace, tak to tam ani nesmrdí, jako když hoří zoo, že jo? To je hláška s Futurami, to jsme museli.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
7: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
6: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se znám tady v rádiu klubil, že máš přes 100.
7: A co jako?
6: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě Michale baví a věnovat se mu pravidelně.
7: A co jako?
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Dneska v NZ-ku, neboli nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, budeme probírat, jak má žena zhubnout.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: A nevím, jak jednoduchý vydržet nějaký kalorický deficit, předpokládám.
2: Ty jsi strašně, ne, takhle to vůbec není. To je ultimátní rada pro chlapa, jak si má udržet šťastnou ženu.
0: No a to je to
2: s dietou opravdu nesouvisí.
0: A co jsem řekl?
2: No. Absolutně ne. Přátelé, fakt jako, žena potřebuje pozor, jo. 47 minut pozornosti denně. A je naprosto spokojená. Víc není potřeba.
0: Stačí,
2: 47 minut.
0: Stačí, když se budu jenom dívat? Nebo
2: no,
0: musím
2: jako
0: říkat?
2: Jo, pokud se nebudeš dívat do telefonu nebo na PSko, tak budeš se dívat opravdu na ní, ideálně s ní ještě komunikovat anebo společnou nějakou aktivitu.
0: Počítá se zaseknutý videohovor.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: teď to přijde. Na Hitradiu Zlín přijde další velké téma posledních dní, protože předpokládám, že se vás to týká. Je dost horko. A my tady na Hitradiu Zlín si o tom můžeme říct své odpolední show, jestli spíte na Adama.
1: Přiznejte se. Jsem jmenuje Petr, takže na Adama nespíte.
0: Kdyby jo, bylo by to blbý.
1: To by bylo dost blbý. A tak my ženy na Evu, asi takhle to myslíš. Prostě jestli jsme na hatí, že jo?
0: Ano, prosím.
1: No jasně.
0: Spíte na hatí?
1: Hej, protože je to hrozně blbě. Já jako nemůžu.
0: Správně.
1: No, že, taky to tak máš, nekecej.
0: Ne, já to jsem nikdy neskoušel, protože já s tom mám nepříjemné pocity.
1: Že jo, přesně, jo? Protože v noci ti tam neustále chodí nějaký prostě nemrtvý a tak, že jo, tak je nemůžeš prostě...
0: Asi se zeptám, kde bydlíš, ale prosím vás, tam jde o to, že když spíte na hatí, tak tělo vlastně, jak máš normálně pyžamo, ono pohlcuje ten pot a jasně. To tělo líp dýchá. V momentě, když nemáte a jste prostě na hanbato, tak se pak lepíte. To, ten pot se neodpařuje, nechytá nikam a vy se lepíte, až pak se vám spí.
1: Však do peřiny to utřeš, ne?
0: Ježišmarja, nikdy mě nezvyk sobě domů, nechci to vidět.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
2: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tak já doufám, že už jedete z práce, že už máte klid, pohodičku. Tady na Hitrádiu Zlíně s vámi taky odpolední show. No a na Zlínsko se přiblíží teda Velké Kroupy, takže se nabízí pár rád, co s tím dělat, nebo jak se třeba na to připravit, jaký směr. Je jich několik, například kam dát auto, jestli mi správně dokážeš odpovědět.
1: No tak asi ideálně někam pod střechu bych ho dala jako.
0: Dobře, nabízí se dokonce, že jako se nebá třeba na ten jeden den na tu bouřku, si fakt dát auto někam do města, do krytého parkoviště a zaplatit si za to, když tu garáž nemáte.
1: No jo, ale pak tě štve, že žádný bouřky jako nepřijdou, žádný kroupy nic, říkáš si, sakra, zbytečně jsem tam prostě proflákal 120 korun. Jako.
0: Tak si pak povykládáme, až budete mít auto od Krupu vlácené. No a když už, tak neschovávat pod stromy, to je taková jako mýlka, jestli říkáme, dám to pod stromy, tam nebude tolik blbě.
1: Jasně, tam možná Krupa nedopadne, ale spadne ten strom.
0: Přesně.
1: To taky není fajn.
0: Vždycky na otevřeném prostranství. A pak, co se týká nás jako lidí bez aut, tak prosím vás, hlavně příběhem bouřky neplavte. Jsem zjistil, že se nesmí jako plavat.
1: Já si pamatuju, že nás dokonce kdysi na Zeleném takhle vyhnali z bazénu, že se blížila bouřka. No jasně, tak protože jako může fláknout blesk prostě do vody, že jo, to jako voda přitahuje.
0: Aspoň umřu šťastný. A teď ještě poslední věc, kterou jsme podle mě všichni jako děcka zažili. Dělali to všichni naši rodiče a mám pocit, že my už to jako dospělí, co jsme vyrostli, to neděláme, že se odpojí celý byt, barák od elektřiny na tu chvilku.
1: Já vím, že hasiče třeba doporučují, že si máš jako vypojit ze zásuvky aspoň takové ty jako náchylné spotřebiče. No přesně, hej, PSko si musíš vypojit, Pavle, protože jestli ti to vláhne do konzole, tak prostě život skončil.
0: Ten nejlepší pocit je, když gamesíš a venku to tam hřbí, ale když říkáš, to je paráda.
1: Počkej, až ti to tam vlákne, ty jo.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy, aktuálně nevidím žádné komplikace, tak dnešní odpoledne se, myslím, zdalo na cestách jezdit úplně v pohodě. Možná tím, že začaly prázdniny, aut ubylo, všichni jsou pryč, je to možný. 601 13 1305, náš WhatsApp, kdyby něco.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Plánujete na víkend pořád doma kačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
4: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Sněmovna bude dnes moct opět jednat až do noci. Vláda by ráda projednala hlavně zvýšení rodičovského příspěvku a větší ochranu zvířat proti týrání. Opozice nicméně plánuje dlouhé proslovy s kritikou vůči krokům kabinetu z poslední doby. Nelíbí se jí třeba vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici, anebo střet vlády s prezidentem o vedení delegace na summit NATO. Od zítřka se mění pravidla pro zásilky ze zahraničí, končí evropský bezcelní režim pro drobné zboží nakoupené na internetu, pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
8: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned 3x za každou tedy jednotlivou položku.
7: Kromě toho se bude ještě nad rámec vypočítávat DPH. Bývalý fotbalový reprezentant Michal Kadlec se vrací do Slovácka. 2 roky po konci hráčské kariéry bude v Uherském Hradišti vykonávat funkci sportovního manažera. Klub věří, že mimo jiné využije jeho výborné kontakty napříč českým fotbalem. Dnešní maxima na východě Moravy dosahují až k 35 stupňům. Večer se můžou velmi výjimečně objevit přehánky nebo bouřky. Noční minima se budou držet kolem 20 stupňů.
9: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
5: Hit Radio Zlín.
0: Tak odpolední show je tady samozřejmě ještě stále s vámi, ještě dalších 60 minut taky budeme, ale kromě toho hlavně za chviličku je totiž na čase vyhlásit dalšího vítěze, další soutěže, která nám tady probíhá celý tento týden, kdy nám zasíláte svoje hlasovky na 601 13 1305, kdy vaše děti jenom říkají, jak vidí prázdniny. A za to jsou pak lístky na festák pro děcka.

0: Taylor Swift tady na Hit Radio Zlín, taky podpolení show. Tak jak jsem sliboval, tak je potřeba vyhlásit i dnešního vítěze o rodinné vstupné na tuhle neděli na dětský festival Koupáček, který bude na Otrokovickém koupališti. Potěší se především teda děcka. My rodiče se potěšíme tím, že se potěší děti a že budou mít taky na chvilku aspoň klid.
1: Ježíš, přesně, dáš si prostě kafe v klidu jako chvilku.
0: Jo, jo.
1: Oni budou tam na Taryho se podívat a na Kaju s bamboláčkem a jako rodiče budou
0: ale,
1: s kafíčkem ve stínu,
0: co víc,
1: happy.
0: Co víc? Michaly svatba babci.
1: Ano, ten taky dokonce.
0: Na toho půjdu já, to bohužel, co vlastně jsme udělali chybu ve výchově, to náš mladý nezná.
1: Aha, takže toho si užijou starší generace.
0: Dobře. Já jsem na ně vyrůstal, no jde.
1: Hej, to bude fakt ale vtipný, počkej, jak všechny ty děti budou sedět, protože Michala na svatbu už neznají v dnešní době. A jenom rodiče je. Budou v první řadě. Jo, hopluj Míšo.
0: Bude ne, hopluj Míšo. Tak to chci, někdo to řekne. Nicméně teda musíme říct, kdo teda vyhrál, tak máme krásnou hlasovku od Lucky, která poslala tudle.
2: Ahoj, rádio. Ráda sbírám mušle a moře a je tam bazén. Máme ráda zmrzky a mám ráda léto a...
0: Má ráda léto, to je důležitý. Tak 601 13 13 05, stačí nám napsat, poslat hlasovku od vašich dětí, jak vnímají léto, co je na tom nejlepší, nebo jak vnímají prázdniny, když už jim začaly, tak co je vlastně nejlepší,
1: přesně,
0: já
1: prostě
0: čekám.
1: Na létu jsou nejlepší prázdniny a na prázdninách je nejlepší léto, já bych to shrnula.
0: Já hlavně očekávám, kdo pošle tu hlasovku, třeba nějaký jako 15-letý teenager, pošle hlasovku něco ve smyslu jako, já mám nejradši, že můžu sedět u komplu a gamesit.
1: Přesně, a ještě spát do dvou do odpoledne.
0: Nice!
1: Boží!

0: Taky Hit Radio Zlína, odpolední show s vámi. No a pokud náhodou máte někdy dlouhé chvíle, já nevím, po večerech, nebo někdy i třeba v práci a nejde vám prostě pustit rádio, naladit to, nebo z jakýchkoliv důvodů si nás prostě takhle nepustíte, tak máme jako jisté řešení. A to je vlastně v dnešní době samozřejmě podcasty. Máme i ty své na hitradiozlín.cz/podcasty. Například najdete i na Spotify či YouTube, například jeden z našich od kolegů z Hit Radio 90, mají vypalovačka, kde teda milovníci 90. budou žasnout. Nicméně, co já jsem se jako všiml, takové zajímavosti mezi našimi podcasty. Máme například 38 epizod na jedné vlně s Bárou Divišovou. Máme 36 epizod podcastu s názvem Bez uniformy. Máme 5 epizod Unihol podcast. Ale pozor, 926 epizod má Snídaně šampion.
1: No tak jasně, tak prostě jedou bomby jako.
0: Jako je pravda, že každý díl má jenom maličko, jo? Že to je vlastně sestřihy z toho nejlepšího vždycky z rána, kdyby náhodou jste třeba nestihli, chtěli se pobavit, tak takhle můžete, ale mě pobavilo 926 epizod, to nemá ani ordinace růžové, no dobře, tak to má, ale chápeš.
1: Ano, a ulice jich má 9900 krát 20 ještě.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: tak všechno mám.
1: Právě teď, právě tady, s vámi odpolední show na Hit Radio Zlín. Pavel Cacek, Šárka Holubcová. Ovšem zítra dopoledne se stane jedna z největších událostí tohoto týdne, o které se podle mě široce bude mluvit ještě spoustu let do budoucna. Všichni budete vzpomínat na ten moment, jak budete říkat, pamatuješ, jak před těmi lety ti dva z Hit Radia Zlín tenkrát otevírali to koupaliště, jak se tam koupali, jak byli šťastní.
2: No protože vem si, že odpolední show se najednou přesouvá do dopoledne, my úplně tady lámeme časoprostor. Jako.
1: Takže, takže to bude dopoledně-odpoledně show.
2: Dobře, takhle blbě to budu říkat nebudeme, ale ano, my zítra oficiálně otvíráme koupaliště, vlastně venkovní koupaliště na Zlínských lázních. Já se na to úplně mega těším, protože to koupaliště, já myslím, že už všichni na něm máme vzpomínky z dětství.
1: Yes.
2: No ale tak, jak vypadalo v našem dětství, vypadalo ještě loni pořád stejně, jo. Tak teď už konečně nevypadá.
1: Teď už vypadá
2: je v novém, je krásné, je úžasné a my si ho zítra budeme užít naplno.
1: A nutno podotknout, že já jsem teda pátek, sobota, neděle prostě lítal po festiáku, takže já jsem se pořádně nevykoupal, jako doma jo, ale nebyl jsem v bazénu.
2: Díky bohu.
1: To jinak bys to bys cítila tady, bys neseděla tady. Včera taky nějak jako jsem měl nějak práci a dneska jsem si řekl a nepojedu, protože čím mě to čeká ve středu.
2: A já jsem byla včera na zeleném a tak zítra si dám pro změnu lázně.
1: A teď si myslím, že potěšíme dost možná, že třeba i Šárku. Manic Street Preachers, tak hlavně ať se líbí, ať to tady, co?
2: Miluju je.
1: Aha, tak jo.

0: Nemusíte sledovat basket na to, abyste byli v obraze, co zase koluje virálního po internetu. Tady na Hit Radio Zim odplní show jsme taky přinesli svůj názor na ne basket, ale na to, co se děje v tom ženském basketu ve světě, kdy když někoho napadnete, myšleno, že ho začnete urážet, strkat do něho nebo něco, tak nejlepší obrana tady se ukazuje, jenom na něho ukazovat.
1: Přesně tak, prostě normálně jenom výstražně zvednete prst a takhle ho budete hezky mířit na toho protivníka.
0: Tak, dokud vám ho nevezme a nezlomí, do té doby na něho jenom ukazujete.
1: No ale my jsme to vzali zase trošičku po svém, takže jak tyhle trendy vnímáme my na Hit Radio Zlín, to se podívejte na našem Instagramu.
0: Hlavně musím říct, prosím tě, když chceš něco točit, tak mi to musíš říct, jak to dopadne přesně takhle.
1: Dopadlo to skvěle.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaj Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: 21 Pilots. Lord.

0: Jednou ve snídaní šampionů na Hitrádiu. Hitrádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: chápu, že se blíží večer, nicméně na trojku je prostě podle mě pořád brzo. Coldplay, Little Sims a Burna Boy na Hit Radio Zlín odpolední show. Za chviličku, co je o tebe?
1: Nic, já odmítám tady potomhle mluvit, potom tvém intru s trojkou zase. Pavle, prosím tě, poslouchej nás děti ještě v tuhle hodinu, jako. Tak teď oni se budou ptát, mami, jak to mysleli s tou trojkou?
0: No, že by taky nechtěli dostat trojku z matiky, ne, na co jste mysleli?
1: No tak na to nebudou myslet, když jsou prázdniny, neblázni, toho se bojí ještě víc.
0: V tom případě se omlouvám všem školákům, že jsem vytáhl zase tady to nepříjemné téma.
1: Ano, Pavel se omlouvá, že vytáhl svoje trojky.
0: Tak, my se loučíme.
1: Myslím, že je na čase vypnout mikrofon a jít pryč radši.
0: Těšíme se zítra od 11 hodin živě z koupaliště, nebo z koupaliště z venkovního bazénu ve Zlínských lázních. A vlastně možná, aniž bych chtěl, tak jsem vybral úplně skvělou písničku pro Šárku, Jelen, Touha a pláč.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V Uherském Brodě v ulici U Zboru je rozlitá nafta, řeší to hasiči. Od zítřka počítejme s kolonami ve Zlíně u Terna, po hlavní budeme jezdit jenom jedním pruhem v každém směru. K Ternu odbočíme jenom od Zlína a vyjedeme jenom na Otrokovice. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Tahické léto a Popol z Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzavek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Akvapala z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.

0: www.kino-ciny.cz.
1: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna může dnes opět jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice kvůli očekávaným opozičním vystoupením k programu schůze. Vládní tábor chce dnes projednat hlavně předlohy o zvýšení rodičovského příspěvku a k větší ochraně zvířat proti týrání. Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč na pražském Vítkově symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Karla Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu.
4: Samozřejmě budu ty své priority řešit i s panem ministrem a jak jsem zmínil ve svém projevu, já tuto pozici přijímám s pokorou a vědomím velké odpovědnosti.
3: Oficiálně se Miroslav Hlaváč funkce ujme zítra. Během včerejších silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenané v šumavské obci Ratiborova Lhota měly 10 cm. Krupobytí poškodilo v obci střechy, skleníky nebo auta. Větší škody ani úrazy nezpůsobilo. Ve Spojených arabských emirátech dnes vyjeli první osobní vlaky. Propojí hlavní město Abu Dhabi s Fudžajrou na březích Ománského zálivu. V brzké době se pak otevřou i další stanice, což by mělo výrazně urychlit cesty napříč zemí, jak pro místní, tak pro turisty.
0: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
3: V noci oblačno, místek ráno od západu četnější přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Na východě ještě přechodně skoro jasná obloha. Nejnižší teploty 21 až 17, přes den pak bude oblačno, zataženo, v Čechách déšť nebo přehánky, místy silné bouřky. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet také na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě 25 až 30 stupňů.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě nás i dnes čeká to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že máte krásné úterý a pojďme spolu ten večer odstartovat. No a hned na začátek je tady fantastický, dokonalý Robbie Williams.

Tohle je Nataša Tomáš, krásný večer všem. Posloucháte Hit Radio Classic, doufám, že máte hezký úterý. Takhle, pojďme si říct, že ty, co měli boušky, tak doufám, že nikoho z vás nepostihly ty brutální kroupy 10 cm, to je šílený. Jakože já mám docela špatný odhad na míry, jo, ale 10 cm, to je hodně. Tak doufám, že jste jinak všichni v pořádku. Další vlna bouřek, prosím vás, přijde, ano, mělo by to, i když třeba v Praze včera nekáplo, jo, takže samozřejmě těžko říct, to teď dost nevyspytatelný, tahle studená zvlněná vlna, nebo jak je to přesně, tak jenom prosím vás s tím počítejte opatrně, jo, žádný šílenosti, držíme stále klidový režim. Výhodou toho klidového režimu je, že můžete poslouchat ty nejlepší songy. Právě teď Alan Parsons Project a Don't Answer Me. Tak si to užijte.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Song Informer, za ním stojí skupina Snow a takhle, sníh. Dokážete si ho teď představit? Jen tak je to vtipný, protože dneska je poslední červen, jo. To znamená, že máme půl roku do konce roku, komu to přijde taky šílen, tak nejste v tom sami. No a hlavně za chvilku všechny tyhle vedra zase opadnou, jo. A naopak budeme odklízet sníh, potrava to bude. Tak jenom, jo, pojďme si užít to krásný, fantastický teplo. Ale jo, je to dlouhý, souhlasím s váma. My naštěstí máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a to musí zaznít, třeba tohle. Za chvilku No Name a Žili, k tomu Captain Hollywood Project nebo Desireless, tak buďte s námi.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

No Name dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. A hele, s tím fotbalem, ještě by to mohlo být i horší, jo. Protože jihokorejští fotbalisti dopadli v podstatě jako my, vypadli rovnou ze základní skupiny, v podstatě porazili jenom nás, jo. Takže prostě si řeknete, tak se to nepovedlo. Ne, ne, ne. U nich v zemi to berou jako velkou zásadní ostudu, takže třeba trenér jejich reprezentace má normálně zakázaný vstup do restaurací. Což je pro mě jako naprosto šílená představa. Ale ano, dokonce všem těm hráčům místním vzkazujou, ať se po příletu rovnou rozprchnou do všech světových stran, protože oni na ně nejsou zvědaví. Takže já myslím, že ti naši kluci fotbaloví můžou být ještě rádi, že dobře, my se tak jako zachichotáme, máme občas někdo nějakou nepříjemnou poznámku, ale takhle zlí, na ně fakt nejsme. No a na vás nebudu rozhodně zlá. Vám pošlu další fantastický hity. Za chvíli Dead or Alive a teď Lisa Loeb.

0: Dead or Alive, You Spin Me Around, posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Jo, dáváme si to nejlepší z 80, 90 a milénia. Zrovna mi tu přistála SMSka a Martin píše, dneska jedete fakt bomby. Já si taky myslím, co? Neskutečný pecky, který tady pro vás mám ještě nachystaný. Hele, třeba boybandy, jo? To byl jeden čas strašný trend. Ať už vezmeme ty naše, jako třeba Lunatic, že jo? No ale i když koukneme a tak říkajíc šáhneme do zahraničí. Backstreet Boys. Prostě jako kdo z vás měl třeba plakát na zdi? Spousta lidí, že jo? A hlavně tenhle song znají úplně všichni. Takže už za chvilku pěkně z plných plic. Backstreet Boys, k tomu taky Linkin Park nebo Fleetwood Mac.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
8: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
8: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
8: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky. CZ.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: Krásný večer, minuta po 19. hodině s vámi Kateřina Pechová, ale hlavně ty absolutně nejlepší hity. Jo, ať už za sebou třeba máte fakt blbý úterý, nebo je vám prostě jenom pořád vedro, nebo naopak se u vás rapidně ochladilo, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jenom pro vaše uši. Tohle jsou Kabáti a Bára.

připomínka pro vás všechny od Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright. Posloucháte Hit Radio? Úplně jednoduchá otázka, znáte všichni Batmana? Kývete, je mi to jasný, ano. Nechci se teď bavit o tom filmovém, ale prosím vás, teď mají v mexickém městě Lagos de Moreno vlastního Batmana. Je to hustý, jo. Samozvaný mstitel a vykonavatel trestu tam řádí v noci, ale jako v dobrým, jo. Protože on se zaměřuje na primárně teda na zloděje motorek, který nepředá policii. Ne, on to dělá mnohem líp. On je totiž lepící páskou, připoutá ke sloupu, normálně jako klampe někam a předně ještě postaví tu motorku, kterou chtěli ukrást, což je naprosto geniální. Já myslím, že si postupně tam jako rozmyslej, jestli se jim tyhle ty zločiny vyplatí, jo. Možná prostě jenom taky potřebujeme svýho Batmana. Nevím, nemáte nějakého kámoše, co by chtěl se stát temným mstitelem po nocích bloumat? Jako podle mě by to bylo strašně cool. Kouzelný oblek, ještě by to chtělo Alfreda k tomu, to je jasný. No nic, od Batmanu k Tarzanovi. Baltimora a Tarzan Boy právě teď, užijte si to.

0: prostě geniální. Tohle jsou Oasis a Stand By Me na Hit Radio. Ano, další důkaz, že Oasis mají víc než jenom jeden jediný song, a to je Wonderwall, že jo? Možná už jste to viděli, ale ve spoustě světových obchodů s hudebninama, třeba s kytarama a tak, tak mají normálně cedulky a většinou je tam zákaz hraní Stairway to Heaven a Wonderwall. Jo, protože jsou to takový ty dva songy, který se každý, kdo se učí na kytaru, snaží umět zahrát a pak je hraje. Pořád dokola. U nás v Česku by to byly asi stánky. Páč, ty mi přijde, že jsou na stejný úrovni v tomhle, jako třeba Wonderwall. Tak dobrý, slyšeli jsme jiný skvělý song od Oasis. No a v tom nejlepším z 80., 90. a milénia budem samozřejmě pokračovat. I'm a Scatman. Skvělej song, protože nemá těžký text. To zvládnete úplně všichni. Scatman John, Ace of Base nebo Europe už za malou chvíli.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
0: náplně hned.

Catman John, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer, 7:30. Pánové, chrápete? Pánové, kroutěj hlavou, dámy kývaj, takhle. Chrápat může občas každý, jo, zvlášť když máme rýmu, to je strašný, to je jedno, nebudu se přiznávat do heteru. Ne, důležitý je, že tady máme nový vědecký zjištění, pánové budou jásat, protože údajně může chrápání znamenat regeneraci mozku. Já mám pocit, že znám pár lidí, kteří musí být dokonale zregenerovaný, protože to jinak jako nejde jinak vysvětlit. Je to trošku na úrovni toho, když vám něco začne rachtat v autě, jo? A opravář vám řekne, že to znamená, že se to auto samo opravuje. Ne, nejsem si úplně jistá, jestli to odpovídá. Každopádně, pánové, pro vás skvělá výmluva, zkuste to doma použít, jestli vám to projde, jestli vás partnerka přestane v noci přidušovat, nebo to neklapne. No, držím pěsti, hezky si zachrápejte, zregenerujte svoje krásné mozky. A tohle je Britney Spears.

Jak jinak to může dopadnout, když se sejdou takový dva hlasy? Brian Adams a Tina Turner na Hit Radio. Geniální, geniální věci nám vznikaly. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Některé songy z hlavy prostě nedostanem, jo. Máma je tam celou dobu. Na některý jsme třeba i malinka to zapomněli, jo. Za chvilku třeba song, který si určitě pamatujete všichni. Jožoráš, Voda, čo ma drží nad vodou. To je jasný. Ale pamatujete si třeba tohle? Stacy Orico, Stuck. Naprosto geniální hlas. Dáme si ji už za malou chvíli.

0: zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Krásný večer všem, poslední hodina toho nejlepšího z 80., 90. a milénia je před námi. No a právě teď Heaven Can Wait, tohle je Sandra. Jdeme na to.

posloucháte Hit Radio. Hezký večer, potřebujete motivaci? Hele, já nevím, jestli jste s tím cvičením začali už v lednu, jo? Pokud ne, nevadí. Klidně to odsouvejte dál. Já se na vás zlobit rozhodně nebudu. Každopádně jedna motivace by tu možná byla. Jeden majitel fitka v Číně vypsal geniální výzvu. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, dostane Porsche Cayenne. Krásné auto mimochodem, jo. Zároveň jako 50 kilo za 3 měsíce je strašlivá blbost, jo. To je prostě šílený, takže to nedělejte samozřejmě. Ale jinak jako dávka motivace je to super. Tak zkuste třeba šéfa, jestli vám nechce nabídnout nějakou solidní motivaci. Nebo svého partnera, normálně řekněte, miláčku, jestli ti vadí, že jsem tady mám nějaký kilíčko navíc. Co mi dáš, když to zhubnu? No ale jako pozitivní motivace, to funguje vždycky. Tak držím pěsti.

0: Tak co, užili jste si to? Lucie a skamenělý dítě na Hit Rádiu. Krásný večer všem, 30. červen. Zítra nám začíná červenec, ano, už je to tady. Neskutečně to uteklo. V podstatě máme teď 2026,5. Jo, protože jsme přesně v půlce toho roku. Tak doufám, že jste stihli, co jste chtěli. Pokud jste nestihli, co jste chtěli, tak hele, ještě máte 6 měsíců. Pohoda. No a když tak to přehodíte sami na sebe, na příští rok. Další hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku Randy MC, Gianna Nannini a nebo A-Team.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Randy MC v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer všem. Evropská unie řeší změny pravidel v letecké dopravě a s nimi i práva cestujících. Ve hře jsou kompenzace za zpožděné nebo zrušené lety, jednodušší reklamace, příruční zavazadla i lepší vymáhání nároků vůči aerolinkám. Co z toho bude skutečná pomoc? Na telefonu je europoslanec Ondřej Krutílek. Tak co přináší nová dohoda o letecké dopravě?
1: No tak hlavně bych od toho nečekal žádnou velkou revoluci, ačkoliv jsme jednali o celém tom návrhu jako Evropské instituce asi 13 let, tak nakonec to bylo natolik kontroverzní, že jsme dosáhli toho, že jsme uhájili pozice, pokud jde o práva cestujících, tak jak je doposud známe, to znamená, že kompenzace budou i nadále po třech hodinách zpoždění, ty kompenzace budou stejné finance, jako to bylo doposud, to znamená do 1500 kilometrů 250 eur, nad 1500 kilometrů 400 eur a pro lety delší nad 3500 kilometrů 600 eur. A pak je tam pár drobností, které se mění a které jsou podle mě pozitivní ve vztahu ke spotřebitelům.
0: A jaká jsou ta další práva?
1: No tak zaprvé si každý cestující bude moct vzít na palubu jeden osobní předmět, to znamená nějaký menší batoh ku příkladu. Potom, když se třeba překlepnete, když si objednáváte letenku ve jméně, tak ty překlepy nikdo nebude moci spoplatnit, respektive jejich opravu. Taky, když si budete chtít vytisknout boarding pass poté, co se začekujete u svého leteckého přepravce, tak už to budete moci udělat zdarma. Stejně tak by boarding pasy neměly být vázány na nějakou konkrétní aplikaci, zkrátka dobře, ten QR kód byste si mohli stáhnout kamkoliv, třeba do peněženky v mobilu.
0: Na čem pracuje Evropský parlament s ohledem na dopravu, potažmo regionální dopravu?
1: Tak my jsme teďka v průběhu vyjednávání o novém víceletém finančním rámci, takže řešíme především to, jak budeme financovat infrastrukturu dopravní, ale krom toho řešíme třeba otázku takzvaného one ticket, to znamená, že když člověk bude chtít jet vlakem napříč Evropou nebo s využitím více dopravců, tak by měl mít možnost si koupit jenom jeden lístek a nemělo by ho zajímat,

0: jak si to ti dopravci mezi sebou vyřeší.
1: Uh-huh. A v čem je důležitost těch regionálních železnic?
0: No, určitě je důležitá především pro dojíždění do práce, pro tu každodenní dopravu, kterou lidi potřebují. Otázka je, nakolik je potřeba, aby do toho zasahovala Evropská unie. Musíme najít balanc mezi tím, jestli tu regionální dopravu mají řešit jednotlivé státy, anebo Evropská unie. Já jsem zastánce toho, že spíš bychom pro Evropskou unii měli hledat ty úkoly, které jsou přeshraniční, které se týkají více členských států, ale tím nepopírám samozřejmě to, že pokud budeme vytvářet podmínky pro podporu regionální dopravy, a teď nemluvím jenom o finančních podmínkách, ale i o legislativních podmínkách, tak si myslím, že v tomhle směru může EU sehrát poměrně důležitou roli.
1: Kolem dopravy v Evropské unii panuje spousta mýtů. Ty největší jsme pro vás vypsali na našem webu hitradio.cz. A teď už je tady Morčiva.

0: Petr Gabriel, Sledgehammer na Hit Radio. Krásný večer. Pomalu, ale jistě se nám blíží 9:00. Já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek úterý. A budu se na vás těšit zase zítra, výjimečně už ve 12:00, protože, jak víte z dnešního vysílání, tak našemu Jirkovi Pelnářovi se narodil syn, tak s nima bude chvilku doma. Ještě jednou Jirkovi gratulujem. Já myslím, že jsme to tu dneska obračili úplně všichni. Takže zítra se slyšíme už ve 12:00. Vy si užijte krásný večer. Přeju vám, ať se hezky vyspíte, jo? Před námi ještě pár skvělých songů, Kylie Minogue, taky Chinasky nebo Max.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: levnězcíny.cz.
1: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.